Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: rekordy podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
2: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
2: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.

0: studio na 518 345 678.
1: Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.

Posloucháte Rádio Jih i online. www.radiojih.cz Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM. 1, 2, 3.

Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit. Ulovte v našem vysílání letní megahit Žije velen raz od něga. A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Více na www.radiojih.cz. Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih.

0: Dejte si pozor na jazyk.
1: Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih.
0: Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry.
1: Soutěžíme každé všední ráno krátce po půl deváté v ranní jízdě Rádia Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih a vychytat v našem vysílání mezi 6. až 18. hodinou hit Žijeme len raz od Ega.
1: Jakmile ho uslyšíte, volejte studio na 518 345 678.
0: Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.

0: nová muzika na rádiu i Will Smith a Men in Black. Dobré středeční ráno, Moravo, jsme v poli pracovního týdne a na startu nového měsíce je tady červenec. Před námi tedy 1.7. roku 26 a 3 minutky před půl šestou v raní z její přehlídka hitů pro dobrou náladu. Co nevidět Féteru Xindlix a v blbým věku? Kygo, Save My Love. A nebo Slavíček a Pokáč, Zákaz přiblížení. A chybět nebudou třeba taky Crazy Town a Butterfly. Tak co, jak dneska bude? No, zpočátku ještě řekněme slunečno. I tropické teploty nás čekají odpoledne, ale podle meteorologů dorazí četné a místy i silné bouřky. Tak snad se ta předpověď zas až tak nenaplní. Podrobnosti už za chviličku.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Rádio Jih. Počasí.
0: Zpočátku dne nás čeká polojasno, na západě kraje bude 1. července až oblačno. Odpoledne se bude oblačnost zvětšovat a postupně by se měly vytvořit přehánky a místy silné bouřky, které se následně rozšíří na většinu kraje. Večer pak budou srážky přecházet do deště a ustávat. Nejvyšší odpolední teploty až 34 stupně Celsia, na severu a západě kraje kolem 29 stupňů. A jakže bude ve středu ve Zlínském kraji? Obdobně teploty také do 34 stupňů Celsia. I ve Zlínském kraji, tedy 1. července, máme počítat s tropickými teplotami. Míříme k raním, zdravíme do Zlína, kde měříte 21, Bílovice u Uherského Hradiště aktuálně 22, Milotice Podivín 23 stupňů Celsia. Asi není potřeba dodávat, že máme za sebou další tropickou noc.
2: Rádio Jih. Doprava.
0: Hezké ráno i na cesty, opatrně na trase z Brna do Mikulova na silnici 1. třídy číslo 52 u Pasohlávek havarovalo osobní auto, projíždí se ale naštěstí po ránu bez zdržení. No a 1. července nastává taky změna, počínaje dnešním dnem musí být dodávky, které převážejí zboží přes hranice nebo jimi zajišťují zahraniční firmy vnitrostátní přepravu vybavené tachografy. Povinnost se ale netýká třeba dělníků, kteří dodávce převážejí své nástroje. Také se to netýká rodin, které jedou na dovolenou a mají obytnou dodávku nad 2,5 tuny, protože nepodnikají ani nepřepravují zboží. A konečně se to netýká ani těch, kteří rozváží zboží dodávkou nad 2,5 tuny na území České republiky. Alespoň tak o tom hovoří mluvčí ministerstva dopravy. Tak si jem šťastnou středeční cestu.
2: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu Jih.
0: Hitům pro dobrou náladu už za chviličku přidáme oslavenkyni a podíváme se lehoulince do historie. Třeba na prvního Walkmana, pamatujete? Mnozí ano. Tak, 5 hodin a 30 minut, chcete-li v půl šesté, startuje zcela oficiálně středeční ranní jízda za ten 1. července a tady slibovaný Xindly.
2: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 114, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín, 90.

0: Dobré středeční ráno, Moravo, čas 5.41, tedy 5 hodin a 41 minut. Před námi je středa, půle pracovního týdne a zároveň z brusu nový měsíc červenec. Je to tak a to značí, že dnes 1.7. má svátek Jaroslava. Jméno Jaroslava se hodí pro každou ženu. Dle významu své nositelce přináší sílu, slávu, ale také bujarost a energii. Tak doufám, že ji má i půle pracovního týdne po té, co prožila na jižní a jihovýchodní Moravě místy další tropickou noc. Gratulace po ránu míří na Veselsko, kde máme 181 žen se jménem Jaroslava. Gratulace míří na Pohořelicko, kde jich máme 68 a třeba Mikulovsko jí hlásí 93. Za chvíličku hudební dárek. Teď ale míříme do hudební říše, respektive do zvířecí říše. Beli a Justina jsou vepsána další jména v tomto krásném zvířecím kalendáři, takže i dneska hafanům a kočičkám přejeme všechno nejlepší. I dneska jim určitě najdeme nějaké stinné místo. I dneska jim budeme pravidelně měnit vodu, jen co nám budou síly stačiti. Podíváme se také do historie dnešního dne. 1. července roku 1979 uvedla společnost Sony na trh první Walkman. Možná jsou už mezi námi taky posluchači, kteří vůbec nevědí, o co jde. Tak kdyby náhodou šlo o přenosný kazetový přehrávač, který lidem doslova dal hudbu do kapsy. Do té doby se poslouchala samozřejmě hlavně doma nebo třeba v autě. Walkman ale umožnil vzít si oblíbenou muziku na procházku do vlaku nebo ke sportu. Možná to dnes zní samozřejmě, ale právě Walkman změnil naše návyky. Poprvé si mohl každý vytvořit svůj vlastní hudební svět pomocí sluchátek, aniž by rušil okolí. Právě tady začíná cesta, která později vedla k Discmanům, MP3 přehrávačům, iPodům, nakonec i k streamování hudby v mobilních telefonech. Od uvedení prvního Walkmanu tady uplynulo už 47 let a i když dnes místo kazet nosíme v kapse miliony skladeb, myšlenka poslouchat hudbu kdykoliv a kdekoliv dobila svět právě 1. července roku 1979. No a první červencový den je důležitý ještě z jiného důvodu. 1. 7. roku 1908 se SOS stalo oficiálním nouzovým signálem pro celý svět. Používalo se hlavně na lodích, aby bylo při nebezpečí všem jasné, že je potřeba okamžitě poslat pomoc. Do té doby totiž neexistovalo jedno společné pravidlo. Každá lodní společnost mohla používat jiný signál, což při záchranných akcích způsobovalo zbytečný zmatek. SOS to změnilo, v Morzeově abecedě se skládá ze 3 teček, 3 čárek a 3 teček, to jsme se učili vždysi dávno na pionierských táborech, takže ho bylo snadné vyslat i rozpoznat. Tak o Walkmanech a o signálu SOS dnes byla řeč v rámci historie. Zpátky k Jaroslavám, jež mají dneska svátek, tady je minutku před 6:15 slibovaný středeční hudební dárek.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Hezké už červencové ráno. Je tu středa v půle pracovního týdne. 9 minut před 6 tady s námi v ranní jízdě rádej byl Felix Jen, za chvíličku Slavíček, Pokáč a zákaz přiblížení. Přiblížil se rozhodně skřiťák, což značí, že nás čeká v ranní jízdě rádejky vtípek. Dobré ráno.
1: No krásné ránečko, řeknu vám, že gynekolog mé ženy ji začal sledovat na Instagramu a tak si pokládám otázku, by mě teda jako fakt zajímalo, co by ještě chtěl vidět.
2: Radio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Crazy Town a Butterfly. Hezké středeční ráno, Moravo, blíží se nám 6. hodina. A tak ve středu 1. července nabízíme v ranní zdi rádi jejich hudební jmeny. Po 6. Ava Max, Andrea Bocelli a DJ David Guetta. Pro některé nemyslitelné spojení, ale funguje to. No a po 6. kromě nich třeba taky Činasky. Na jižní Moravě skončila zbraňová amnestie, více nabídnou středeční jihomoravské zprávy rádia. No a jaký bude první červencový den, kdy se třeba v Břeclavi otevírá koupaliště? Bude návštěvníkům přát počasí? Vypadá to, že ano. Zpočátku slunečno i tropické teploty, odpoledne ale četné a možné silné bouřky. Aby toho nebylo málo, soutěž o klimatizaci na rádiových i dnes ve středu 1.7. pokračuje.
1: Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit. Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od Ega. A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Cena www.radiojih.cz.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmoža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
0: Krásné středeční ráno, Moravo, je 6.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
2: Na jižní Moravě skončila zbraňová amnestie a v rekonstruovaném hotelu Slavia v Brně hořelo. Na jižní Moravě skončila zbraňová amnestie, během které lidé policii odevzdali zhruba 500 zbraní a více než 25 tisíc kusů střeliva. Mezi nimi byly historické zbraně z první i druhé světové války, po domácku vyrobený střelný nůž, střelecké pero nebo dvouhlavňové kapesní střelné zařízení. Policisté převzali také samopal stejného typu, jaký byl použit při atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Všechny odevzdané zbraně nyní projdou balistickým zkoumáním a poté mohou být zlegalizovány, zlikvidovány nebo zařazeny do muzejních sbírek. Cílem zbraňové amnestie je dostat neregistrované zbraně pod kontrolu policie a zvýšit bezpečnost. V brněnském hotelu Slavia, který prochází rozsáhlou rekonstrukcí, hořel včera odpoledne stavební odpad. Hasiči z objektu evakuovali přibližně 40 dělníků, nikdo se při události nezranil. Požár se obešel bez majetkových škod a hasiči ho rychle dostali pod kontrolu. Rekonstrukce historického hotelu v centru Brna pokračuje a první hosty by měl přivítat na přelomu letošního a příštího roku.
3: Tak třeba se objeví znova Bohuš, že? Protože právě v hotelu Slavia na zahrádce se točil dědictví, anebo kurva hoši guten tak.
4: Moře vody, moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčany.cz
1: Rádio Jih. Počasí.
3: I první červencový den roku 26 nabídne tropické teploty. Zpočátku bude skoro jasno nebo polojasno, odpoledne se bude oblačnost zvětšovat a postupně se mohou vytvořit přehánky a bouřky, které mohou být i velmi silné. Srážky se rozšíří na většinu kraje, večer budou přecházet do deště a od západu ustávat. Nejvyšší odpolední teploty až 34 stupňů Celsia, i když na severu a západě kraje jen kolem 29 stupňů Celsia. To jen je samozřejmě v uvozovkách. I ve Zlínském kraji dnes tropy maximálně 33 stupňů. Skoro dvě minutky po 6. hodině ve Veselí nad Moravou 22, Vlkoš, Kostice, Rajhrad 23 stupňů Celsia.
5: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
1: Rádio Jih. Doprava.
3: A častě z rána míříme i na cesty, opatrně na výjezdu z Mutěnic směrem na Dubňany. Zasahují tam záchranné složky u nehody osobního auta, projíždí se jedním pruhem a připomínáme, na trase z Brna do Mikulova na silnici první třídy číslo 52 u Pasohlávek havarovalo také osobní auto. Tady se ale naštěstí projíždí bez zdržení. Šťastnou středeční cestu z ranní jízdou Rádia Jih.
1: Ranní jízda. Ranní jízda. Na Rádiu Jih.
3: Tak už je to tady, používání amalgánových výplní v zubních ordinacích v Česku od dneška končí, evropský zákaz platí už od ledna, Česko ale dosud mělo výjimku, která teď vypršela. Co to bude znamenat pro pacienty, prozradíme už za chviličku. Teď je Iva Mek.

0: 9 minut po 6. hodině ve středeční ranní jízdě. Vinčujeme krásné ráno, byli tady s námi Atomiky, ten za chviličku to zvláštní spojení Andrea Bocelli a DJ David Guetta. Teď ale míříme ke stomatologům. Ode dneška u českých zubařů prakticky končí amalgánové plomby. Podle nových evropských pravidel je budou smět použít už jen ve výjimečných případech, třeba u pacientů alergických na jiné materiály. Důvodem změny jsou zdravotní a ekologické dopady rtuti. Zdravotní pojišťovny už samozřejmě začaly plně hradit základní bílé výplně. Část stomatologů ale upozorňuje, že nejsou tak odolné jako amalgán. Bílé plomby se navíc vyrábějí po vrstvách, takže její zhotovení zabere více času a pacienti si za některé varianty podle stomatologů mohou připlatit. Dodejme, že amalgán se ve stomatologii používal déle než 180 let. Oblíbený byl hlavně proto, že vydržel velkou zátěž, byl levný a dal se snadno zpracovat i ve vlhkém prostředí. Proto mají dodnes miliony Čechů v ústech typické stříbrné plomby. Tak tedy používání amalgánových výplní v zubních ordinacích v Česku od dneška končí. Evropský zákaz platí už od ledna. Česko ale dosud mělo výjimku, která dnešním dnem vypršela.
1: Pozor! V nábytku Eno v Bzenci právě probíhá totální výprodej. Vše musí pryč a celý sortiment pořídíte za mimořádné ceny. Nečekejte, navštivte prodejnu v Bzenci ještě dnes. www.nabytek-eno.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: hodina 17 minut, Činasky, potkal jsem tě po letech. Za chvilečku ve středeční ranní jízdě první červencové pecka I Love Rock and Roll. No a máme rádi taky ranní téma v ranní jízdě a budeme velmi rádi, když se zapojíte a dneska se ukáže vaše kreativita a navíc budete odměněni, alespoň tedy jeden či jedna z vás. Máme tady středu a když je středa, básníček je třeba. A po umorných vedrech počasí slibuje i déšť, pravda i nějaké bousky a tak nás napadlo dát do placu dvě vstupenky na Cibula Fest pro někoho, kdo vymyslí krátkou, ale originální modlitbu na vodu či za vodu. Stačí pár řádků, trochu hravosti, řekněme nadhledu a třeba možná i humoru. Je to, dámy a pánové, na vás. Třeba jako Martina, když se dívám na Facebook, rádi jich napsala: suchá hlína, prosí nebe, pošli kapky, ať se země napije, novým životem ožije. Amen. Tak Martino, i tobě děkujeme, i ty máš šanci získat lupeny na Cibula Fest. Modlitba za vodu. Taková se dneska hledá, takovou byste měli dnes vytvořit. My za to budeme velmi rádi, když se zapojíte a tu modlitbu nám pošlete třeba na Facebook rádia jich, nebo SMS-kou či WhatsApp zprávou na 606 703 889. Krátká, ale originální modlitba za déšť vyhraje lupeny na Cibula Fest. Držíme vám pěstí.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Hezké už červencové ráno, Moravo, jsme v půli pracovního týdne a ve středeční ranní jízdě zněla Verona, nejsi sám. Ani vy v tom dneska nejste sami. Máme pro vás další hity pro dobrou náladu, za chvíličku Dermot Kennedy. Taky muzika z let 90. Dr. Alban, It's My Life. A song Plakala nabídne divoký byl. Už za chviličku ve středu 1. 7. další, tentokrát krátké jihomoravské zprávy. Dneska se dozvíte, co nového.

0: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
1: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
2: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
0: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
1: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
2: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
0: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.

0: nebo mrtněte na www. Vaše pomlčka chyba.cz.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Hezké středeční ráno, Moravo, 1. červencové je 6:30.
5: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
6: Vedra výrazně zvýšila zájem o klimatizace. Výrobci hlásí až desetinásobně vyšší počet objednávek. Montážní firmy mají termíny zaplněné na týdny dopředu a některé obchody už vyprodali skladové zásoby. Lidé podle prodejců nákup často odkládají až na dobu, kdy tropické teploty skutečně dorazí. Největší zájem je hlavně o mobilní klimatizace ve střední cenové kategorii. V brněnském Komárově hořelo včera popolední pole. Na místo vyjeli hasiči, kteří zasahovali u požáru vyschlého porostu. Ten se v současných tropických teplotách může snadno vznítit. Událost se naštěstí obešla bez dalších komplikací.
5: Rádio Jih. Počasí.
6: Aktuálně v Kyjově už 25 stupňů, 23 hlásí Milotice, 24 pak Kobylí a Stupava.
5: Rádio Jih. Doprava.
4: A znovu po ránu v Raní je také na cesty ve Zlíně na třídě Tomáše Bati a třídě 3. května probíhají aktuálně stavební práce a v každém směru je vozovka zúžena na jeden jízdní pruh a bude to tak až do 15. července, tak počítejte s dopravními komplikacemi. A připomínáme, na výjezdu z Mutěnic směrem na Dubňany zasahovaly záchranné složky u nehody osobního auta. Počítejte i nadále s kratším zdržením, projíždí se jedním pruhem. Šťastnou středeční cestu s ranní jízdou Rádia Jih.

0: hodina 40 minut, Outcast, za chvíličku Joe anebo Dr. Alban. Je středa 1. července. Už jsme to před pár minutkama vzpomínali, pokud snídáte, přejeme vám dobré chuti, protože o jídle teď bude řeč. Státní jídelny by měly více sázet na české potraviny. Vláda totiž schválila plán, podle kterého mají letos dávat polovinu rozpočtu na potraviny za české výrobky. Do konce roku 2028 by se tento podíl měl zvýšit na 65% a nejméně 5% potravin má být v biokvalitě. Týkat se to má například nemocnic, domovů pro seniory nebo jídelen na ministerstve. Kontroly ani audity ale zatím nechystají. Pokud tedy jídelna doloží, že splnit podíl českých potravin objektivně nejde, žádný postih jí nehrozí. Kritici proto upozorňují, že bez změny systému nákupu a bez vyšších rozpočtů může zůstat celý plán hlavně takzvaně na papíře. Naopak zemědělci a potravinářská komora věří, že změna pomůže českým producentům a podpoří domácí výrobu. Tak uvidíme, necháme se překvapit. V neděli 5. července zavítejte do Sedlece u Mikulova na 18. ročník festivalu sedleckých vín. Těšit se můžete na celý sortiment vín, včetně sektů a archivních lahví, bohatou gastronomii i hudební program. Zahrají cymbálová muzika Jošky Šmukaře, Olympic Revival a Apollo Lednice. Pro děti budou připraveny klaunice Vicky a Kiki. Začátek v 10 hodin, vstup zdarma. Český zahrádkářský svaz Milotice vás zve v sobotu 4. července od 17 hodin do půlnoci na otevřené sklepy s názvem Cyrilo-metodějské šídleny 2026. Přijďte ochutnat skvělá vína i pochutiny místních vinařů v krásné noční atmosféře letních dnů. Více informací najdete na webu www.šídleny.cz nebo na facebookové stránce Šídleny. Charismatická šanzonierka Renata Dressler vystoupí v Hodoníně za doprovodu pianisty a skladatele Michala Vorka. Koncert se uskuteční ve středu 8. července od 19 hodin na terase Domu kultury v Hodoníně. Čeká vás večer plný šanzonů, známých melodií i autorské tvorby. Vstupné je 320 korun. Více informací najdete na webových stránkách Domu kultury Hodonín. Do Břeclavi a Kunovic míří špičkový evropský softball. Do 4. července se zde uskuteční mistrovství Evropy mužů kategorií U16 a U18. Přijďte podpořit mladé reprezentanty, užít si napínavé zápasy a jedinečnou sportovní atmosféru. Program utkání a další informace najdete na webu softball.cz.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Esperta dá muzika z let 90. Dr. Alban It's My Life ve středeční ranní jízdě 1. červencové roku 26. No a 11 minut před 7 hodinou se podíváme na ranní téma a taky na modlitbu za vodu. Středa je tady a to znamená, že básniček je třeba, po umorných vedrech počasí slibuje i déšť a bouřky, bohužel místy silnější, tak snad to nebude nic divokého. No a tak nás napadlo dát do placu dvě vstupenky na Cibula Fest pro někoho, kdo vymyslí krátkou, ale originální modlitbu za vodu. Stačí pár řádků, trochu hravosti, nadhledu a třeba možná i vašeho pověstného humoru. Je to zkrátka dobře na vás. Tak, pojďme na první modlitby za vodu dle posluchačů ranní jízdy rádia jich.
1: Anet napsala, přejeme si vodičku, ať nám kape trošičku. Letný déšť je spasení, pole, louky i my budeme nadšení. Prosím tě, pane, ať se toto stane.
0: Hezky mi. Co Jarmila? Vodo, vodo, padej z nebe, ať rozkvete vše kolem tebe. Tak Jarmilo, i vám moc děkujeme.
1: Napsala ji Martina, která má básnické střevo. Suchá hlína prosí nebe, pošli kapky sami od sebe, ať se země napije, novým životem ožije. Amen.
0: Vodo, vodičko, pojď k nám alespoň maličko, píše zase Dagmar. Ano, dámy a pánové, i tak toto může vypadat. Z vašeho pohledu my jsme velmi rádi, že se přidáváte k dnešnímu rannímu tématu, že zkoušíte vymyslet nějakou tu modlitbu za vodu. Odměnou vstupenky na Cibula Fest, rovnou dvě, v hodnotě více jak 4 500 korun. Tak se přidejte. Krátká, ale originální modlitba za déšť, videa Lupery na Cibula Fest, psát je můžete na Facebook rádi, posílat také tradičně SMS-kou nebo WhatsApp zprávou na notoricky známé číslo 606 703 889. A teď už plakala a divokej byl.
2: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: první červencové, toto v závěru jedné z hodinek byla Celeste Buckingham. Po 7. hodině Gina G. Na playlistu Britney Spears. A nebo je včafárna Amiraj. Před námi taky další čerstvé jihomoravské zprávy. Asi nikoho nepřekvapí, že vedra plní na jihu Moravy i ve Zlínském kraji objednávky klimatizací a montážníci mají napilno. Tak jednu takovou klimatizaci vám nabízíme i my tady na rádiu Jih, rádiu Jižní Moravy. Jeden jediný hit stačí a bude vaše. Držíme vám pěstí.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, podstéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
3: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
3: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.

0: Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Co se tady děje?
3: To se chystá.
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
6: Zažijte největší retro party na jižní Moravě. Retro Lovers míří do Dubňan a přináší noc plnou legendárních hitů a jedinečné retro atmosféry pod širým nebem. 11. července od 20 hodin v přírodním areálu Dubňany. DJ Tommy zahraje ty největší vypalovačky 80. a 90. let. Těšit se můžete na retro stage, tanečnice, animátory, tematické drinky i stylový fotokoutek. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Retro Lovers. Noc, na kterou se nezapomíná. Už 11. července v Dubňanech.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a sviánský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
8: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
9: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín www.topcentrumcar.cz.
10: Hezké červencové ráno, Moravo, odbíjí 7. hodina.
11: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
12: Ej, vybral jsem si skvěle, lelelele, ej, firmu Klimastyle, lelelele.
11: www.klimastyle.cz.
13: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
14: Vedra plní na jihu Moravy, ve Zlínském kraji objednávky klimatizací. Montážníci mají plno a v brněnském Komárově hořelo pole. Vedra výrazně zvýšila zájem o klimatizace. Výrobci hlásí až desetinásobně vyšší počet objednávek. Montážní firmy mají termíny zaplněné na týdny dopředu a některé obchody už vyprodali skladové zásoby. Lidé podle prodejců nákup často odkládají až na dobu, kdy tropické teploty skutečně dorazí. Největší zájem je hlavně o mobilní klimatizace ve střední cenové kategorii. Odborníci zároveň upozorňují, že stále více domácností bere klimatizaci jako běžnou součást vybavení, nikoli jako luxus. Ochlazovače vzduchu sice mohou přinést pocit úlevy na rozdíl od klimatizací, ale teplotu v místnosti skutečně nesnižují. V brněnském Komárově hořelo v úterý popolední pole. Na místo vjeli hasiči, kteří zasahovali u požáru vysklého porostu. Ten se v současných tropických teplotách může snadno vznítit. Hasičům se podařilo dostat plamen rychle pod kontrolu. Událost se obešla bez dalších komplikací.
13: Rádio Jih. Počasí.
10: 7 hodin, k tomu 2 minutky, pojďme mrknout, jak dnes bude. Opět a znovu tropicky, ano, skončil červen, začal červenec. A rtuťe teploměru opět vyšplhají hodně vysoko, v Jihomoravském kraji až na 34 stupně. Byť na severu a západě kraje bude jen kolem 29 stupňů Celsia, tedy jen v uvozovkách. Zlínský kraj maximálně 33. K tomu zpočátku skoro jasno nebo polojasno, odpoledne se bude oblačnost zvětšovat a postupně se vytvoří přehánky a bouřky, které mohou být místy i velmi silné. Srážky se rozšíří na většinu kraje, večer budou přecházet do deště a od západu také ustávat. Pojďme ještě k ranním teplotám. Zlín 23, Lovčice, Tvrdonice 25, stejně jako Vřesovice, a znovu taky míříme na cesty.
6: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín. Váš autorizovaný partner Volkswagen.
13: Rádio Jih. Do doprava.
10: Zavřená komunikace a prkno na silnici. Zdravíme za volanty opatrně na D52 na 10. kilometru směrem od Pohořovic na Brno, leží v pravém pruhu prkno, projíždějte opatrně. A jak už od nás víte, od časných ranních hodin na vjezdu z Motěnic směrem na Dubňany zasahovaly záchranné složky u nehody osobního auta, jež narazilo do stromu. V tuto chvíli je komunikace neprůjezdná. Tak opatrně, zihem šťastnou středeční cestu.
13: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jižní Moravy.
10: Je středa 1. července, svátek má Jaroslavám, tak holky všechno nejlepší, více k vašemu jménu prozradíme už za chviličku a podíváme se i lehoulince do historie, protože 1. červenec nabídl jistého roku třeba Walkman. Možná už ani někteří neví, o co šlo, tak to přiblížíme. A 1. července se zrodilo také SOS.

0: Bonker. Hurry up, I'm waiting.
1: Měsíc červen je foč, ale my jsme přivítali červenec a rovnou v půli pracovního týdne je tady středa, krásné dobré ráno, Moravo, 7 hodin a 10 minut, vládenec ve středu 1.7. mají svátek Jaroslavy. Jméno Jaroslava se hodí pro každou ženu, dle významu své nositelce přináší sílu, slávu, ale také bujarost a energii. Tak pevně věřím, že máte holky tu energii i po další tropické noci. Jste se hezky vyspali do růžová, my vám blahopřejeme k dnešnímu svátku a za chviličku pošleme hudební dáreček. Dneska se o něj postará Britney Spears. Jinak holky se jménem Jaroslava máme docela hojném počtu na jižní a jihovýchodní Moravě. Máme tady krásnou schodu na Břeclavsku i Hodonínsku. Máme oslavenkyně v počtu 290, jak tedy na Břeclavsku, tak Hodonínsku. Dokonce představte si to i na kiosku. To jsme tady snad ještě neměli takovou nádhernou schodu. Zlínskou žlásí 421 žen se jménem Jaroslava i tam poprčí hudební dáreček. Beli a Justýna, to jsou zase jména vepsaná ve zvířecím kalendáři, tak tradiční hafonům a kočičkám všechno nej. A pojďme do historie, už jsme to naťukli před pár minutkama. 1. července roku 1979 uvedla společnost Sony na trh první Walkman, přenosný kazetový přehrávač, kdyby náhodou z těch mladších posluchačů někdo nevěděl, o co šlo. Lidem ten Walkman dal doslova hudbu do kapsy. Do té doby se poslouchala samozřejmě doma nebo v autě. Walkman ale umožnil vzít si oblíbenou muziku na procházku, do vlaku nebo třeba někam, když jste šli běhat. Kamkoliv prostě ten Walkman, víme, dali jsme ho třeba za opasek, někdo ho možná strčili do kapse. Možná to dnes zní už tak nějak samozřejmě, ale právě Walkman změnil naše návyky. Poprvé si mohl každý vytvořit vlastně svůj hudební svět pomocí sluchátek, aniž by třeba rušil okolí, že? Právě tady začala cesta, která později vedla k Discmanům, MP3kám, jakože k těm přehrávačům, ale i k iPodům a nakonec i ke streamování hudby, třeba v mobilních telefonech. Od uvedení prvního Walkmanu uplynulo už 47 let a i když dnes místo kazet nosíme v kapse miliony skladeb, myšlenka poslouchat muziku kdykoliv a kdekoliv dobila svět právě 1. července roku 1979. A první červencový den je důležitý ještě z jiného důvodu. 1. července roku 1908 se SOS stalo oficiálním nouzovým signálem pro celý svět. A my pevně věříme, že ho nikdy budete potřebovat. Používalo se hlavně na lodích, aby bylo při nebezpečí všem jasné, že je potřeba okamžitě poslat pomoc. Do té doby totiž existovalo, respektive neexistovalo jedno společné pravidlo. Ono jich existovalo několik těch takových nouzových signálů. Každá lodní společnost v podstatě mohla používat jiný signál, což při záchranných akcích samozřejmě způsobovalo zbytečný zmatek. SOS to naprosto změnilo. V Morzeově abecedě se skládá, no, vzpomenete si, možná někteří ještě na pionýrské tábory, kde jsme se to učili. Ano, v Morzeově abecedě se skládá ze 3 teček, 3 čárek a 3 teček. Takže ho bylo snadné vysílat i rozpoznat. Tolik lehký pohled do historie. Zpátky k dnešním oslavenkyním. Jaroslava slaví svátek ve středu 1. července. Posíláme z ranní zdy rády hudební dárek. 13 minut po 7. Britney Spears.
2: Pozor! V nábytku Eno v Bzenci právě probíhá totální výprodej. Vše musí pryč a celý sortiment pořídíte za mimořádné ceny. Nečekejte, navštivte prodejnu v Bzenci ještě dnes. www.nabytek-eno.cz
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: zpěvačka Ella Henderson, 20 minut po 7 hodině. A teď ve středu 1. července. Že by letní láska?
1: No, člověče, až tak to nakonec nedopadlo, ale je to zajímavý příběh. Představte si, že jdete na dovolené si odpočinout do sauny. Už ona ta představa té dovolené a že si pak jako dáchnete v té sauně. Zní to podle mě určitě lákavě. No ale místo toho všeho nakonec skončíte na policejní služebně u policejního výslechu. Jak k tomu může dojít? No může. Přesně toto

0: hrozilo až 18 měsíců vězení. Ať už jste tedy na pláži, na diskotéce nebo v sauně, ne, znamená prostě ne, jako tady prostě ženy, dávejte si na to bacha, musíte se s tím chlapem nějakým způsobem případně domluvit. Po naučení na závěr dle odborníků v sauně je prý nejlepší nechat ruce na vlastním ručníku a na nikoho nesahat. A tak by vám minimálně nemělo hrozit to, že skončíte u výslechu na policejní služebně.
1: Tři mladí se dneska nechtějí ničemu přiučit. Ale tak saunu máme teďkom i my tady všichni, tak asi do sauny bychom nelezli, ale takový nějaký románek, taková letní láska se může klidně pít odehrát i v letošním létě.
0: No to rozhodně může akorát.
1: 26, takové ty krátkodobé vášnivé románky se prožívají během prázdnin.
0: No, akorát ta doba je taková složitější.
1: Četli jsme ty červené knihovny, ne?
0: Ale doba je složitější, to vlastně nevíš, jako jestli můžeš tu ženu oslovit, nemůžeš a tak dále. Jako mám pocit, že tak už těch pravidel a odchylek je plno.
1: A kdyby někdo řekl, že teď přijde jakože to ochlazení, no tak jako ano, přijde to ochlazení, ale buďte v klidu, oni meteorologové tvrdí, že v červenci může pokračovat to teplé a suché počasí, takže nějaký ten letní románek, letní láska, třeba i v té sauně, může přijít. Ne?
0: Může přijít, no máš pravdu, no ta druhá půle příštího týdne už zase vypadá, že teploty trošku stoupnou, takže jako ono na tu sauničku bude zase čas. No.
1: A pak v domově důchodců budeš mít na co vzpomínat. A vzpomínat bude i Jevča Farná Mira, tady je song Vzpomeneš si.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Morava.

0: na viděnou, naslyšenou s kapelou Kryštof. Za chvíličku další krátké jihomoravské zprávy. Pořád se něco děje a vy díky poslechu rádia Jih, rádia Jižní Moravy o tom víte jako první. No a nezapomeňte, že dneska budeme soutěžit, byť až v té další hodince, ale rozhodně už teď vás zveme. Máme pro vás dva lupeny na Retro Lovers Open Air v přírodním areálu Dubňany. Máme pro vás tady lupeny na nejoriginálnější party ve stylu 80. a 90. let, jež se uskuteční už sobotu 11. července.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Soutěžíme každé všední ráno krátce po 8:30 v ranní jízdě Rádia Jih. Více info na www.radiojih.cz.
2: Hledáte místo kam na spejíčku, kde si opravdu odpočinete? Vinařství Nechory v Prušánkách právě otevřelo. Víno, káva, moravské delikatesy, degustace a hlavně komentované prohlídky vinařství. Zastávka nejen na Cikový letě. Najdete nás na konci Nechor. www.vinařstvínechory.cz. Víno,
3: víno. Společnost Skleník Mutěnice rozšiřuje svůj tým a hledá skladníka. Pokud jste spolehliví, máte chuť do práce a hledáte stabilní zaměstnání, ozvěte se nám. Nabízíme zázemí prosperující společnosti a možnost okamžitého nástupu. Životopis zašlete na info@skleníkmutenice.cz. Přidejte se k nám ještě dnes.
4: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce@daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Jsme mladí
7: a neklidní.
6: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
8: Piráti, jdeme! Ahoj!
7: Kdo si hraje nezlobí, ne?
9: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko.
10: Každou neděli dopoledne na Nově.
9: A poprvé Příbrami.
0: Hezké středeční ráno, Moravo. Máme lehce po 7:30.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
11: Na Jižní Moravě skončila zbraňová amnestie, během které lidé policii odevzdali zhruba 500 zbraní a více než 25 tisíc kusů střeliva. Mezi nimi byly historické zbraně z první i druhé světové války, po domácku vyrobený střelný nůž či střelecké pero, nebo také dvouhlavňové kapesní střelné zařízení. Policisté převzali i samopal stejného typu, jaký byl použit při atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. V brněnském hotelu Slavia, který prochází rozsáhlou rekonstrukcí, hořel včera odpoledne stavební odpad. Hasiči z objektu evakuovali přibližně 40 dělníků, nikdo se při události nezranil.
1: Rádio Jih, počasí.
11: Ve Veselí nad Moravou měříme aktuálně 24 stupňů, 25 hlásí Petrov, Pasohlávky a Dolní Němčí.
1: Rádio Jih, doprava.
0: Míříme za vámi taky znovu na cesty v Brně ve sportovní ulici směrem do centra. Havarovala motorka, na místě zasahují záchranné složky, zdržení alespoň prozatím minimální. Na D50 dvojce na 26. kilometru ve směru na Brno v pravém jízdním pruhu probíhají údržbové práce, projíždějte opatrně. Ve Zlíně na třídě Tomáše Bati a třídě 3. května probíhají stavební práce v každém směru, je vozovka zúžena na jeden jízdní pruh a bude až do 15. července. A jak už od nás víte, na výjezdu z Mutěnic směrem na Dubňany zasahovali záchranné složky u dopravní nehody osobního auta, jež narazil do stromu. V tuto chvíli je komunikace i nadále neprůjezdná. Tak opatrně si hem šťastnou středeční cestu.
1: Ranní jízda. Na rádiu Jih.
0: My už se za chviličku vydáme do Mexika, protože tam, dámy a pánové, působí opravdický Batman. Ten na nás ale bude působit muzika. Tady jsou Daft Punk, One More Time, krásné červencové ráno, Moravo.
1: Ostrava, Hodonín a Kyjov. 889, Břeclav, 114, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín 90.

0: Rexa, jak jsme říkali, oprášila Fadeless a vznikl tento fantastický kousek. 7 hodin 42 minutky zněl ve středeční první červencové ranní zdě Rádia Jih roku 2026. Zaklečku kapela Krištof a naviděnou. No a teď uvidíme. Představte si, že ráno frčíte do práce a u klasické pouliční lampy narazíte na zloděje, v tomto případě motorky, přilepeného lepící páskou k tomu sloupu. Přesně to se teď děje v mexickém městě Lagos de Moreno. Neznámý mstitel, kterému místní přezdívají aztécký Batman, si bere na mušku zloděje motocyklů. Místo, aby je přidal policii, připoutá je ke sloupu přímo před tou motorkou, kterou se údajně pokusil ukrást, a bez ze stopy zmizí. Policie zatím eviduje nejméně 5 takových případů a po tajemném Batmanovi pátrá. Zatímco úřady jeho jednání vyšetřují jako napadení a omezování osobní svobody, na sociálních sítích si získává překvapivě velkou podporu, tak ono se není čemu divit, že když selže stát je otázkou času, kdy lidi vezmou spravedlnost do svých rukou. Já být policistou, asi bych s pátráním příliš nespěchal. Je otázka, jestli hledal inspiraci u filmového Batmana, stejně jako slavný komiksový a následně filmový hrdina si bere spravedlnost do vlastních rukou, že jenom místo Batmobilu a technologických vychytávek používám v tomto případě obyčejnou pásku a taky pouliční lampu. Zatím nevíme, jestli používá třeba i nějaký speciální kostým. Toť otázka. Za mě rozhodně palec hore, já když už bych je teda ty zloděje připoutal k tomu sloupu tou izolepou, tak bych do nich možná nalil ještě Gutalax a dělal to studa pořádná.
1: Já si myslím, že co se týče toho případného policejního vyšetřování, kdo to dělá a podobně, tak se dozvíme v těch následujících měsících, že policisté nikoho nenalezli, vůbec neví, kdo to dělá a nemají jedinou stopu.
0: Tak prosím tě, když vidíš, tak do budoucnosti napiš nějaké čísla do sportky, jo?
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Distant are the Sound of Silence. Teď už modlitba za vodu v podání vás, posluchačů ranní jízdy rádia jich. Řekli jsme si, je tady středa, tak básníček je třeba a po úmorných vedrech počasí slibuje i déšť. Místy i bouřky, tak snad nebudou silné. A tak nás napadlo dát do placu dvě vstupenky na Cibula Fest pro někoho, kdo vymyslí krátkou, ale originální modlitbu za vodu. Stačí pár řádků, trochu hravosti, samozřejmě i humoru. Je to všechno opravdu jen a jen na vás. A nutno podotknout, že se činíte první červencový den roku 2026. Velké díky.
1: Napsala Dana, pane bože, nesuď nás přísně, pošli trochu deště, než nám uschne všechno, co roste. Ať se napije pole vinohrada i zahrádka, ať se raduje sedláka i každá babka, ale s mírou prosíme žádnou potopu. Stačí, když zaprší tak akorát, aby bylo co sklízet a u čeho si večer připít. Amen.
0: Tak moc děkujeme Daně, která píše taky modlitbu za vodu, stejně jako Natálie, ale nutno podotknout, že tato teda bere jako z úplně jiného soudku. Pane, prosím za déšť, ne kvůli zahradě, ale aby šéf konečně uznal, že se dnes nedá jet na kole do práce.
1: Honza napsal, o mocná vodožidle čistý, zařiď, ať mám vyhrané lístky, na Cibula Fest mě pus, pláchni sucho, svěž houšť, slibuju ti, drahá bláho, nebudu pít pivo draho, proliju se tebou celým, klidně se i s cibulí dělím, pošli déšť na moje konto štěstí, ať mi ty lístky padnou do hrsti, udělej zázrak, ať tam su, vodo, já tě uctívám a chlastu zdár, amen.
0: A Alenka, prosím vodičku, ať naprší trošičku, pokud by se jí chtělo víc, nebudeme mít proti tomu nic. Taky Alenka může získat další dvě vstupenky na Cibula Fest 2026 v hodnotě více než 4 500 korun. Zapojit se můžete i vy. Stačí jenom sepsat a poslat k nám sem do studia modlitbu za vodu. Krátká, ale originální modlitba za déšť může vyhrát lupeny na Cibula Fest. Tak nám to posílejte dále na Facebook rádiích, SMS-kou nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889 a v případě, že se chcete pobavit, mrkněte už teď právě na ten Facebook rádiích, protože tam nalezete veškeré modlitby za vodu, které stvořili naši posluchači časně z rána, možná třeba u snídaně, u kafíčka. Teď Get Far at the Radio.
2: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Těsně před osmou ve středeční na jízdě 1. červencové roku 26 Avicii a Without You. Po 8. hodině Katy Perry Hot and Cold. No tak přes den určitě bude hot a potom, když přijde ten déšť, možná i bousky, že by byl cold, to zase asi ne, ale tak ochladí se. Uvidíme, necháme se překvapit. Po 8. Emily, Ondrej Kandráč a Mark. Společně si mi taky ještě Mark Voss. A po 8. ve středeční radní z Jirády taky Shakira Zoom. Dva sifony. A co dál? Jak dál? Dva sifony. V hotelu, kde Bohuš úřadoval, včera hořelo. Podrobnosti ve středečních jihomoravských zprávách rádia. A nezapomeňte, dneska může zaznít ten speciální song, který vám přinese Klimošku. A budete ji využívat po celý rok.
1: Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit.
2: Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od Mega.
1: A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Tví cena www.radiojih.cz.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd. Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Panfactory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na Cibulafest.eu.
5: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Siamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
6: Hledáte pro své děti aktivní program na prázdniny? Od 20. do 24. července se v Bike Aréně Zlatnická dolina uskuteční pětidenní cyklistický kemp pro děti od 8 do 16 let. Čekají je zábavné tréninky, jízda na trailech, sportovní hry i spousta nových zážitků. Více informací a přihlášky na slovenském telefonním čísle 907 337 787 nebo na webu bikearenazlatnickadolina.eu.
7: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
8: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batušky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
0: Dobré středeční ráno, Moravo, máme dvě minutky po 8. hodině.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
2: Na jižní Moravě skončila zbraňová amnestie a v rekonstruovaném hotelu Slavia v Brně hořelo. Na jižní Moravě skončila zbraňová amnestie, během které lidé policii odevzdali zhruba 500 zbraní a více než 25 tisíc kusů střeliva. Mezi nimi byly historické zbraně z první i druhé světové války, po domácku vyrobený střelný nůž, střelecké pero nebo dvouhlavňové kapesní střelné zařízení. Policisté navíc převzali i samopál stejného typu, jaký byl použit při atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Všechny odevzdané zbraně nyní projdou balistickým zkoumáním a poté mohou být zlegalizovány, zlikvidovány nebo zařazeny do muzejních sbírek. Cílem zbraňové amnestie je dostat neregistrované zbraně pod kontrolu policie a zvýšit tak bezpečnost. V brněnském hotelu Slavia, který prochází rozsáhlou rekonstrukcí, hořel včera odpoledne stavební odpad. Hasiči z objektu evakuovali přibližně 40 dělníků, nikdo se při události nezranil. Požár se obešel bez majetkových škod a hasiči ho rychle dostali pod kontrolu. Rekonstrukce historického hotelu v centru Brna pokračuje a první hosty by měl přivítat na přelomu letošního a příštího roku.
3: Moře vody, moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčany.cz.
1: Rádio Jih. Počasí.
4: Tak 1. července se opět spotíme. Meteorologové slibují až 34 stupňů Celsia. Pravda, na severu a západě kraje kolem 29 stupňů. Ve Zlínském kraji taky tropické teploty až 33. Co k tomu? Zpočátku podle meteorologů bude skoro jasno nebo polojasno. Odpoledne se bude oblačnost zvětšovat a postupně se vytvoří přehánky a bouřky, které mohou být i velmi silné. Srážky se rozšíří na většinu kraje, večer budou přicházet do deště a od západu ustávat. Tak, když už tedy v průběhu dne naměříme další tropické teploty, jak to vypadá 4,5 minutky po 8 hodině, Brno 23, Nový Podvorov letních 25, Lanžot 26, Vlčnov 28 stupňů Celsia. Taky tam přejeme krásné středeční ráno.
5: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top centrum Car Hodonín. Váš autorizovaný partner Volkswagen.
1: Rádio Jih. Doprava.
4: Je středa, informací z cest je třeba, i když třeba semafory už toho přijímají plné brýle. Alespoň ve Zlíně na třídě Tomáše Badi na křižovatce s ulicí Díly 4 nefunguje světelná signalizace. Dopravu na místě řídí policie. V Brně ve sportovní ulici směrem do centra havarovala motorka. Na místě, jak už od nás víte, zasahují záchranné složky. Zdržení i přesto minimální. A na D2 na 28. kilometru ve směru na Břeclav v pravém jízdním pruhu probíhají práce na silnici, tak projíždějte kolem pracovníků. Patrně šťastnou středeční cestu s ranní jízdou Rádia Jih. Zavolám ty zákoličku Katy Perry.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
4: No, za pár minutek vyrazíme k zubařům. Hezké ráno.

0: 8 hodin 13 minut ve středeční ranní zdě Taylor Swift. No a na startu nového měsíce července roku 2026 míříme ke stomatologům. Ode dneška u českých zubařů prakticky končí amalgánové plomby. Podle nových evropských pravidel je budou smět použít už jen ve výjimečných případech, třeba u pacientů alergických na jiné materiály. Důvodem změny jsou zdravotní a ekologické dopady rtuti. Zdravotní pojišťovny už začaly plně hradit základní bílé výplně. Část stomatologů ale upozorňuje, že nejsou tak odolné jako amalgám. Bílé plomby se navíc vyrábějí po vrstvách, takže jejich zhotovení zabere více času a pacienti si za některé varianty připlatí. Dodejme, že amalgám se ve stomatologii používal déle než 180 let. Oblíbený byl hlavně proto, že vydržel celou zátěž, velkou zátěž, byl levný a dal se snadno zpracovat i ve vlhkém prostředí. Proto máme dodnes tady miliony Čechů v ústech typické stříbrné plomby. Používání amalgánových výplní v zubních ordinacích v Česku tedy od dneška končí, evropský zákaz platí už od ledna, Česko ale dosud mělo výjimku, která 1.7. vypršela.
1: Pozor! V nábytku Eno v Bzenci právě probíhá totální výprodej. Vše musí pryč a celý sortiment pořídíte za mimořádné ceny. Nečekejte, navštivte prodejnu v Bzenci ještě dnes. www.nabytek-eno.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Hodina 20 minut, toto byla Madonna, záklečku Shakira. No a ve středu 1. července, kolego.
1: Máme tu jednu italskou pláž, kde se to skoro pořádně semlelo. Na jedné italské pláži se o víkendu řešilo více než jen samotné počasí nebo teplota moře, jestli někomu vyhovuje nebo ne. V Terstu totiž dodnes funguje veřejná pláž, která má jednu

0: se rozhořela ostrá hádka. Slovní přestřelka nakonec přerostla prý i ve strkanici, kterou museli uklidňovat zaměstnanci celého areálu. Rodina z pláže naštvaně posléze odešla, řekla, že to je teda nebaví a chcou i zpátky vstupné, jestli ho dostanou, o tom se oficiální prameny nezmiňují. Celý incident tak znovu otevřel debatu, jestli má podobné rozdělení ještě v dnešní době smysl. Místní tradici brání, kteří jsou na to zvyklí, kteří tam třeba bydlí a líbí se jim to ta tradice, jiní toto považují za přežitek. No ale přeci jenom jako v této době dělit to tak jako na muže a ženy, to už je něco, co je opravdu velká kuriozita a jak vidíme, může to přinést i takové situace, které člověk nechce.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Maroon 5 a Moves Like Jagger. Dobré ráno, Moravo. Už červencové, po půl deváté ze středeční ranní zde Miraja Tenkrát. Další kousek nabídne Nelly Furtado a zazní Olivia Dean. Před muzikou ještě ve středu 1.7. nabídneme čerstvé jihomoravské zprávy. Pořád se totiž něco děje. Co nového? Dozvíte se od rádia jich. Rádia Jižní Moravě. No a po půl deváté budeme soutěžit o další dvě vstupenky na fantastickou Retro Lovers Open Air.
1: Máte rádi zemědělství a hledáte práci, kde za vámi budou vidět skutečné výsledky? Společnost Zera Ratíškovice hledá agronoma nebo agronomku pro řízení rostlinné výroby. Čeká vás plánování, organizace a odpovědnost za důležitá rozhodnutí během celé sezóny. Pozice je vhodná i pro absolventy zemědělských oborů. Nabízíme stabilní zaměstnání a zajímavé benefity. Více informací najdete na www.navos-km.cz v sekci kariéra nebo volejte paní Hanu Polákovou na telefonní číslo 573 302 217.
2: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Siamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
0: Hezké středeční ráno, Moravo, máme minutku po půl deváté.
5: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
6: Vedra výrazně zvýšila zájem o klimatizace. Výrobci hlásí až desetinásobně vyšší počet objednávek. Montážní firmy mají termíny zaplněné na týdny dopředu a některé obchody už vyprodali skladové zásoby. Lidé podle prodejců nákup často odkládají až na dobu, kdy tropické teploty skutečně dorazí. Největší zájem je hlavně o mobilní klimatizace ve střední cenové kategorii. V brněnském Komárově hořelo včera popolední pole. Na místo vjeli hasiči, kteří zasahovali u požáru vyschlého porostu. Ten se v současných tropických teplotách může snadno vznítit. Hasičům se podařilo dostat plameny rychle pod kontrolu.
5: Rádio Jih. Počasí.
6: Momentálně měříme v Kyjově 25 stupňů, 27 hlásí Sudoměřice a 26 Valtice a Rajhrad.
5: Rádio Jih. Doprava.
0: Na silnici první třídy číslo 55 za Rohatcem směrem na Sudoměřice došlo k havárii dvou osobních aut. Místo je zatím s opatrností průjezdné. Projíždějte ale opatrně. A na dálnici D1 na 236. kilometru ve směru na Ostravu došlo k dopravní nehodě osobního auta s nákladním. Neprůjezdný je jeden jízdní pruh. Kolona se tvoří jen nárazově. Tak opatrně si hem šťastnou středeční cestu.

0: 8.39, zpěvačka Sia už za chvilečku ve středeční ranní jízdě. První červencové budeme soutěžit, ale ještě předtím musíme chtě nechtě na cesty.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Na Hodonínsku v Mutěnicích v ulici Prostřednice na železničním přejezdu došlo ke střetu osobního auta s vlakem. Počítejte s dopravním omezením. A teď už něčemu příjemnější.
1: Dejte si pozor na jazyk.
0: Máme pro vás připravenou soutěž, ve které můžete získat dvě vstupenky na Retro Lovers Open Air v přírodním areálu Dubňany. Nejoriginálnější party ve stylu 80. a 90. let se uskuteční už sobotu 11. července a zažijete něco, co jste opravdu nezažili. Pokud milujete 80. a 90. je to vaše. Dobré ráno komu?
2: Dobré ráno, Aneška.
0: Aneška volá odkud?
2: Z Hodonína.
0: A pan Aneška se těší na personál v retro stylu, na tanečnice, na pódiu, na stylový retro fotokoutek, na velkolepou stage.
2: Důležité je to retro.
0: Jo, ano, jasně. Tak my ti držíme pěsti, předpokládáme, že pravidla naší soutěže jsou ti více než jasná.
2: Jsou více než jasná.
0: Tak startujeme právě teď. Zažila jsi Gustava Husáka?
2: Bohužel Gustava Husáka jsem zažila.
0: Narodila ses ještě za Československa?
2: Za Československo jsem se narodila.
0: A zkus prosím tě v té otázce použít jináčí slovíčka, než jsou v té otázce. V té odpovědi prostě musí být něco jiného. Zkusme to. Takže narodila ses ještě za Československa?
2: Narodila jsem se v roce 1965.
0: Vlastnila jsi někdy Walkman?
2: Walkmany vlastnily moje děti.
0: A používáš dneska někdy sluchátka?
2: Sluchátka nepoužívám, že mám dobrý sluch a ráda si s každým promluvím.
0: Tak to je parádička. A ten sluch využiješ i na Retro Lovers Open Air v přírodním areálu Dubňany 11. července. Fantastická, nejoriginálnější party ve stylu 80. 90. let. Blahopřejeme ke vstupenkám.
2: Moc krát děkuji.
0: Užij si to, měj se hezky.
2: Díky.
0: Taky ahoj.
2: Ahoj.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: středa, bar se jakých velmi příjemných věcí je třeba. Třeba i básniček v rámci ranního tématu. A dneska to bylo o modlitbách za vodu. Klobouk dolů před vámi, co jste všechno dokázali za dnešní ráno splodit a poslat k nám sem do studia ranní jízdy Rádia Jih. A jenom připomínám, že krátká, ale originální modlitba za déšť může vyhrát lupeny na Cibulafest. Tak uslyšíme už za chviličku, na koho z vás dneska usmálo štěstí, kdo do těch pár řádků dodal tu hravost, nadhled a humor.
1: Míša píše, i trocha modlení je teď už potřeba, snad kapky dešťové uvidím ze zhora. O nebe, smiluj se, pošli sem vodu, předem ti děkuju, šťastnější budu. Míša, přeje krásný den, my taky a děkujeme.
0: Anička se přidává na Facebooku Rádia Jih. Dobré ránečko, tady je malá modlitba o vodu. Prosme nebe o vodu, ať máme dobrou náladu. Bože dobrý, vodu dej, ať je nám všem zase hej. Déšť nech přijde v pravý čas, ovlaží celou zem a všechny z nás. Bez tebe se nedá být, vždyť vodka se furt nedá pít. Krásný den přeju všem a doufám, že má modlitba bude vyslyšena. Aničko, držíme pěsti.
1: Joška píše, pane Bože, otevři ten kohout, zahrada chce konečně zas zmoknout. Pošli z pršku žádný vodní šok, ať má úsměv každý klas, strom i cvok.
0: Pozadu nezůstává ani Dušan of Mistřín, jak píše. Zdary ženi, co takhle? Všechno tady hyne, chřadne, čekáme, kdy už závlaha spadne. Dobré nebe, dej nám vodu, ale vynech přitom škodu. Nech nás jindy krupobytí, jinak je úroda zase v řidi. Tak na jindy určitě krupobytí by mohlo, ta mohla si ta příroda nechat ideálně. Vůbec, přesně tak. No jak jsme říkali, někdo z vás za to, že se zapojí, získám lupeny na Cibulafest v celkové hodnotě více jak 4 500 korun, tak trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
1: A ten napsal: milý dešti, přijď už k nám, sucho už tu nechci sám, ať se louky zazelenají zas a není vedro celý čas.
0: A Radek pokračuje, až v rádiu jich zazní hit. Ať může déšť svůj koncert mít, na Cibola Festu ať neprší moc, jen večer lehce přes celou noc. Kapka sem a kapka tam, ať je dobře lidem i zahradám. Slunce, déšť a dobrá nálada, to je ta nejlepší letní paráda. Radku, odevzdej klíčky od autobusu a šlahej psat další básničky, knížky, čověče, to je originál, parádička. My ti blahopřejeme a pokud zrovna sedíš za volantem, přejeme si hem šťastnou cestu, doufám, že se pobavili i tví cestující. No ale rozhodně ti blahopřejeme, protože právě ty dneska získáváš ony slibované dva lupeny na Cibola Fest 2026. Gratulujeme ti, užij si to tam a vám všem, kteří jste se zapojili a bohužel se na vás dneska to štěstíčko neusmálo, nesmutně. Další soutěže tady samozřejmě budou, ale velké díky vám všem, co jste se do dnešního středečního prvního červencového ranního tématu zapojili. Pro vás alespoň malinká náplast na tu bolístku, že jste nevyhráli 10 minut před 9. iPhone 65 a Blue Dabadí.
2: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

středeční raní z Dynárych, je to všechno. Finále Jonas Blue, po deváté ale další hity pro dobrou náladu i osvěžení na playlistu zpěvačka Lenny. První o sedmý zazní Milky a Just the way you are. Nebo Mara ztracený. Hasiči opět zasahovali, tentokrát v brněnském Komárově, kde hořelo pole. Více prozradí středeční jihomoravské zprávy Rádia Jih. A vy si nezapomeňte ulovit ve vysílání Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy, ten správný hit, když vám přinese klimatizaci.

0: soutěž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.

0: Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše. RegioJet Ignis Brunensis.
1: Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě pokračuje. Středa 1. července ve 22.30. Ohňostroj Švýcarska. A jako novinka také laserový světelný maják. Po středě potom finále na přehradě hned v sobotu 4. července s ohňostrojem Finska a dronovou světelnou show. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
2: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce@daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.

0: republika si má přeřet.
1: Klimatizace Jurajda. Už více než 10 let montujeme kvalitní klimatizace za skvělé ceny. Profesionálně a spolehlivě. www.vaše-klima.cz.
2: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
3: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
4: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
2: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
3: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
4: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
2: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
5: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
6: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín www.topcentrumcar.cz.
7: Hezkou červencovou středu vinčujeme, je 9.
8: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
9: Hej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Hej, firmu Klima Styl.
8: www.klimastyle.cz.
10: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
11: Vedra plní na jihu Moravy, ve Zlínském kraji objednávky klimatizací a v brněnském Komárově hořelo pole. Vedra výrazně zvýšila zájem o klimatizace. Výrobci hlásí až desetinásobně vyšší počet objednávek. Montážní firmy mají termíny zaplněné na týdny dopředu a některé obchody už vyprodali skladové zásoby. Lidé podle prodejců nákup často odkládají až na dobu, kdy tropické teploty skutečně dorazí. Největší zájem je hlavně o mobilní klimatizace ve střední cenové kategorii. Odborníci zároveň upozorňují, že stále více domácností bere klimatizace jako běžnou součást vybavení, nikoli jako luxus. Ochlazovače vzduchu sice mohou přinést pocit úlevy, na rozdíl od klimatizací, ale teplotu místnosti skutečně nesnižují. V brněnském Komárově hořelo včera popolední pole. Na místo vjeli hasiči, kteří zasahovali u požáru vyschlého porostu. Ten se v současných tropických teplotách může snadno vznítit. Hasičům se podařilo dostat plameny rychle pod kontrolu. Událost se obešla bez dalších komplikací.
10: Rádio Jih. Počasí.
7: Zpočátku bude skoro jasno nebo polojasno odpoledne, ale začne přibývat oblačnosti a postupně dorazí přehánky a bouřky, které mohou být i velmi silné. Během dne se rozšíří na většinu našeho regionu, večer budou od západu slábnout a přecházet do deště. Teploty vyšplhají na tropických 34 stupňů Celsia, ale na severu a západě kraje bude jen kolem 29 stupňů Celsia, tedy jen v uvozovkách. Ve Zlínském kraji taky tropické teploty odpoledne až 33. No a teď aktuálně. Bulhary 25, Hodonín, Lipov, Staré Město, Uherského Hradiště 27 stupňů Celsia.
12: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
10: Rádio Jih. Doprava.
7: A znovu míříme na cesty na silnici 152 u Modřic v okrese Brno-Venkov. Světelná signalizace mimo provoz. Počítejte s velmi silným provozem na Brněnsku v Modřicích. V Brněnské ulici zůstáváme poblíž zastávky městské hromadné dopravy. Modřice srazilo osobní auto Hafana. Na místě počítejte s omezením. A připomínáme, na silnici 55 za Rohacem směrem na Sudomiřice došlo k havárii dvou osobních aut. Místo s opatrností průjezdné. Šťastnou středeční cestu.

0: půl minuty po 9. hodině Sexy Trojka Sugar Babes About You Now. A to vše ve středu 1. července. Hezké dopoledne přeji Verči, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak jak jsi to pocítila? Za prvé, že se láme pracovní týden, je tady středa. To ranní křupnutí u tebe, jak zle zas postala,
1: no,
0: nebylo v zádech, to bylo právě, že se láme ten
1: ano,
0: pracovní týden.
1: To jsem slyšela.
0: No a co teda ten červenec jako prázdniny? Už dobrý oficiálně bude. Zcela jako jasně, už se dostali vysvědčení, ale přece jenom letní prázdniny, červenec, srpen. Paráda,
1: ano,
0: že?
1: Paráda.
0: Byla to paráda, když jsme si je užívali my. Ne, že bychom záviděli školou povinným, ale jako dva měsíce prázdnin, ty kráso. Tak držíme všem, aby hlavně to počasíčko vyšlo a aby se to samozřejmě užili ve zdraví, no. My si to budeme užívat tady, zase na rádiu, v rádiu Jižní Moravy, ne?
1: No. Už máme krásné nižší teploty, už jenom třeba 29, super.
0: Ale samozřejmě v maximech 34, že?
1: No.
0: Ale že řekneš, že už to padá, tak jasně.
1: Ale
0: ze 7, 8, 30 na 34, už je to teda rozdíl.
1: Ale
0: jako, už si neuvařím to vajco u bazénu.
1: No ale fakt, my jsme se včera bavili o tom, že dřív říkal, že víš,
0: který
1: jako,
0: nemám.
1: Bude 30, ježišmarja. A teď říkáš, zítra už jenom 30, paráda.
0: No a k létu samozřejmě patří i letní promítání, letní kina.
1: Aha.
0: Chystáš se na nějaké?
1: No rozhodně, já to miluju.
0: Paráda. Mimochodem o filmu bude za chviličku řeč, protože Král popů znovu králuje a tentokrát je v kinech.
2: Pozor! V nábytku Eno v Bzenci právě probíhá totální výprodej. Vše musí pryč a celý sortiment pořídíte za mimořádné ceny. Nečekejte, navštivte prodejnu v Bzenci ještě dnes. www.nabytek-eno.cz
3: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: hodina 18 minut. Když někdo nemá gule se omluvit, tak může třeba WhatsApp s právem poslat písničku od Marka Ztraceného, tak se nezlob. Pojďme do kina. Už jsme to tady nakousli, že v mnoha obcích a městech i letos ovládnou letní kina. Bez komáru by to bylo úplně ideální a s nějakým dobrým snímkem. Zdali pak se tam objeví...
1: Jaže vínkem, řekneš.
0: No tak může být samozřejmě, že? Jestli se tam objeví i Michael, toť otázka, ale Král popu znovu kraluje, jak už jsme nakousli tentokrát v kinech. Životopisný film Michael se stal nejvýdělečnějším životopisným snímkem všech dob. Celosvětově už utržil 977 milion dolarů a překonal tak dosavadního rekordmana, jímž byl film Oppenheimer. Už dříve přitom se zadělo strunu i hudební hit Bohemian Rhapsody. A že to tenkrát bylo něco obrovského, když vstoupil ten film kapely Queen do kin. Potom ten Oppenheimer si řekl, to už nikdo nikdy nemůže překonat. A hle, životopisný film Michael, tomu se to podařilo. Zdá se tedy, že zájem o příběh Michaela Jacksona je po celém světě i nadále obrovský. 977 milion dolarů, to je něco neuvěřitelného. Vy, kteří se to viděli a líbilo se vám to, tak můžete být nadšení, nejenom z toho, že jste to viděli a že se vám to líbilo, ale z toho, že studio, to filmové, které to natočilo, potvrdilo, že vzniká pokračování životopisného snímku. Michael, doplňme snad jenom, že hlavní roli stvárnil jeho synovec Jafar Jackson, který prý jak kdyby mu z oka vypadl. Já se přiznám, že jsem to ještě neviděl. Jak bude chvilička, určitě bych to rád zhlédl. Co ty?
1: Já jsem to viděla, jsem na tom byla v kině a je to super. A já jsem teda já jsem na čtvrtku toho filmu probrečela, ale...
0: Fakt? Taký doják, jo?
1: No, jako některé ty pasáže mě přišly tak strašně smutné, že prostě, ale jako super to byl film. A já myslím, že ty, jak jsi mluvil o tom Bohemian Rhapsody, já myslím, že to je od stejných tvůrců, že na tom pracovali stejní lidi.
0: To nevím, potvrdění vyvrátit to nemůžu, ale důležité je, že Michael pokračuje. Že ten Král popu prostě znovu kraluje, sice v kinech, ale mnozí musíme říci, že jsme na jeho hojtech prostě jako vyrůstali, že?
1: Ano, já jsem měla i tričko s Jacksonem,
0: já
1: tašku.
0: Já jsem měl desku, nebo několik desek Michaela Jacksona. No, klasické, ještě platinové na gramofon.
1: Tak to jsem neměla, tak daleko jsem nebyla. A tričko jsem měla a tašku, tu jsem úplně milovala. Ona byla taková čtvercová přes rameno.
0: Igelitku?
1: A bylo tam šest, taká koženková. A šest tam bylo fotek Jacksonových černobílých z různých jako období. Milovala jsem tu tašku, nevím, kde je.
0: Nejenom o Jacksonovi bude, ale vysílání rádia jich 20 minut po 9. hodině. Je tady Alice DJ a Better Off Alone.
2: Rádio jich. Rádio Jižní Moravy.

0: Klárka Vašková, Marek Brambora a náš příběh 9 hodin a 30 minut. A dá bych si takové bramburky s řízečkem. No nic, za chvíličku si dáme muziku, čeká nás tady Swims.
1: A půjdeme aloha na Havaj, protože tam přišli na to, jak naložit s obrovským množstvím starých rybářských sítí a plastu. No, praktická záležitost.
0: Možná nějaký designový prvek do nějaké domácnosti?
1: Ne.
0: Aha.
1: Praktičtější.
0: Ještě víc, jo?
1: Aha.
0: Poslouchejte Rádio Jich online.

práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů. Máte chuť

0: www.klimastyle.cz.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opavia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 114, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín 90.

0: hodina 43 minutky, kam s ním? Slavný fejeton Jana Nerudy, kam s ním? S tím odpadem od rybářů prozradí Verča.
1: Prozradím. Vědci na Havajské univerzitě přišli s nápadem, jak naložit právě s tím obrovským množstvím starých rybářských sítí a plastu. No a dělají z toho silnice.
0: Nekecej.
1: No, fakt.
0: Řekli si, stejně ty silnice budou děravé, proč to budeme dělat neděravé, zrovna tam dáme sítě a bude se říct podívat.
1: No ne, tak ale ono to prý funguje stejně dobře jak normální a nějaké rané testy ukázaly, že tady ty silnice neuvolňují do okolí víc plastových částic než běžný asfalt, takže prostě...
0: A předpokládám, jako, že to zamíchávají do něčeho.
1: Do toho asfaltu, ano.
0: No, že... Chápeš.
1: Tak jako jasně nemůžeš udělat silnice no, jenom z těch rybářských sítí a petek.
0: Jako, že si řekli, tak stejně ty silnice budou časem děravé, tak zrovna je děravé uděláme.
1: Ne, ale to dobré, že jako vymysleli, jak to využít, no tak protože co s tím, že jo, no.
0: Takže tady
1: kam s ním, no?
0: Moravští přesně. Rybáři můžete prosím nosit tady do Hrušecké obalovny třeba vaše čeřínky nějaké, už tady nepoužíváte. Třeba ej, to do toho budou zamontávat.
1: Ale víš
0: ne?
1: Co?
0: Ne?
1: Jak jsem začala tu
0: větu. Proto jsou tam ty vědci v těch cestách, protože to se za chvilku vydrolí.
1: Přesně. Vědci z Havaje. Hej, představil jsi někdy, že jsou na Havaji vědci?
0: Ano. Všude jsou vědci.
1: Dobře, ale představuj si, já když si je představuji.
0: To já nechápu, jako co, tak nám to popíš. Mě by teda zajímalo, jak si ty dokážeš představit havajského vědce.
1: No tak jo.
0: Já když se řekne Havaj, tak vidím kolem krku
1: no,
0: nějaký
1: jasné.
0: Ten...
1: No jasné, a takový ty hula, že jo, tak já tak vidím
0: jo,
1: i v tom...
0: Hula, já... No jo, no, já se omlouvám za kolegyni, jako to sluníčko prostě, taky to asi cítíte mnozí už na své psychice. A potom, když dostanete ještě před ústa mikrofon, letí to do celé republiky. No, Olga Lounová zůstává optimistka, já zůstávám optimistou a věřím, že zítra bude zase v pohodě.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Přejeme hezké středeční dopoledne. No a co nás čeká na playlistu po 10. hodině? Budou to třeba Savage Garden s 90. I Want You. Miley Cyrus oproti tomu přidá hit End of the World. A Poetika zase novinku Blízko. Soutok obnovují louky i lesy. Odpůrci dál bojují. Tak například o tom nám poví Petr Indra v dnešních jihomoravských zprávách rádia Jih. Hezkou středu.
1: Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit.
2: Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od něga.
1: A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, zimně hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Více na www.radiojih.cz.
3: Zažijte největší retro party na jižní Moravě. Retro Lovers míří do Dubňan a přináší noc plnou legendárních hitů a jedinečné retro atmosféry pod širým nebem. 11. července od 20 hodin v přírodním areálu Dubňany. DJ Tommy zahraje ty největší vypalovačky 80. a 90. let. Těšit se můžete na retro stage, tanečnice, animátory, tematické drinky i stylový fotokoutek. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Retro Lovers. Noc, na kterou se nezapomíná. Už 11. července v Dubňanech.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
9: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Siamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
10: Ahoj, děti!
11: Jdeme na Cibuláčik!
12: Cibuláčik, největší československý dětský festival. 11. července na letišti Holíč. Čeká vás ten nejlepší program s největšími dětskými hvězdami.
13: Vystoupí Miro Jaroš, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulence, Smejko a Tancolienka, Flopy a další.
12: Nebude chybět ani obrovské, opravdu obrovské množství atrakcí.
14: Vidíme se na Cibuláčiku!
15: Vstupenky v prodeji na go-out.cz.
16: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
17: Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 59,90 a české máslo Karlova Koruna za 22,90. Penny.
0: Máme 10 hodin a z rádia Jih vám přejeme krásnou středu.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
2: V chráněné krajinné oblasti jsou to obnovují louky i lesy. Odpůrci dále bojují a povolení obchvatu Břeclavy napadlo 5 stěžovatelů. Chráněná krajinná oblast Soutok na Břeclavsku a částečně Hodonínsku funguje právě rok a její správa hodnotí první období pozitivně. Podle ochránců přírody se podařilo obnovit některé nivní louky, upravit péči o lesy a domluvit se zemědělci na šetrnějším hospodaření. V plánu je také omezení invazních druhů nebo dokončení jezu, který pomůže s pravidelným zaplavováním lužních lesů. Zároveň se připravuje návštěvnická infrastruktura, včetně domu přírody na Břeclavském zámku. Část vlastníků pozemků ale s existencí chráněné oblasti stále nesouhlasí a avizuje, že bude usilovat o změnu podmínek i samotného fungování HKO. Stavbu obchvatu Břeclavy mohou zdržet podaná odvolání. Proti společnému povolení se odvolalo 5 účastníků, mezi nimi i Sdružení Děti Země, kterému vadí podmínky kácení zhruba 530 stromů a náhradní výsadby. Odvolání nyní posoudí Ministerstvo pro místní rozvoj. Do té doby mohou silničáři pokračovat například ve výkupech pozemků a dalších přípravách. Samotná stavba ale začne až ve chvíli, kdy povolení nabude právní moci. 11 kilometrů dlouhý obchvat Břeclavy má být přibližně na 3 miliardy korun. Zlín připravuje změnu územního plánu, která má podpořit další rozvoj města. Jedním z hlavních cílů je proměna třídy Tomáše Bati z dopravní tepny na moderní městskou třídu s více přechody, kvalitnějšími veřejnými prostranstvími a menším počtem bariér pro chodce. Změny se mohou dotknout také okolí v Pršném a Loukách. Město zároveň počítá s intenzivnějším využitím baťovského areálu a dalších vnitřních rozvojových ploch. V okolí hlavní třídy by v budoucnu mohly vznikat nové budovy kombinující bydlení, služby, obchody i pracovní příležitosti.
3: Moře vody, moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčany.cz.
1: Rádio Jih. Počasí.
4: Dopoledne očekáváme skoro jasné nebo polojasné, odpoledne by se nám ale měla zvětšovat oblačnost a postupně se tvořit přehánky i bouřky, které můžou být místy i velmi silné. Teploty stále vysoké, v Jihomoravském kraji dneska až 34 a ve Zlínském 33 stupňů. Aktuálně tady máme pěknou postupku, Vůčovice hlásí 25, Slentnice 26, Žarošice 27 a Uherské Hradiště 28 stupňů Celsia.
1: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín. Váš autorizovaný partner Volkswagen. Rádio Jih. Doprava.
4: Jsme s vámi taky na cestách, opatrně v tuto chvíli na D1 v Brně, na Kroměříšku a v Kyjově. Na dálnici D1 u sjezdu na Vídeňskou ulici v Brně na 194. kilometru směrem na Vyškov stojí v koloně v levém pruhu nepojízdná dodávka. Zdržení tady bude narůstat, počítejte s tím. V Brně v Gejsledově ulici u křižovatky s Táborskou havarovalo osobní auto s nákladním. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh. Ještě v Brně ve Vídeňské ulici na křižovatce s Jihlavskou směrem z centra bourala dvě osobní vozidla. Počítejte tady se zdržením. Na Kroměřížsku mezi Kvasicemi a Tlumačovem došlo k požáru louky a na místě zasahují hasiči, tak je tady opatrně. A na příjezdu do Kyjova od Veselí nad Moravou došlo ke střetu osobního vozidla s dodávkou a neprůjezdný je tady jeden jízdní pruh. Na místě zasahují záchranné složky, i tady buďte opatrní. Celkově na silnicích opatrně, ať už frčíte kamkoliv, mějte s rádiem i šťastnou cestu.

0: řekneme, kde nově uvidíte a proč je město vlastně zavání.
1: Pozor! V nábytku Eno v Bzenci právě probíhá totální výprodej. Vše musí pryč a celý sortiment pořídíte za mimořádné ceny. Nečekejte, navštivte prodejnu v Bzenci ještě dnes. www.nabytek-eno.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: vlnách Rádia Jih. No a pokud se pohybujete po Břeclavi pěšky, tak si možná brzo všimnete nových piktogramů na chodnicích. Technické služby je začnou stříkat na ulici 17. listopadu Jana Palacha a sady 28. října. No a půjde o symbol přeškrtnutého kola, který má připomenout, že na běžný chodník cyklisté ani lidé na elektrokoloběžkách vyjíždět nesmí. Město říká, že na nebezpečné situace si lidé stěžovali už dlouhodobě. To znamená, že cílem je hlavně větší bezpečnost chodců a na dodržování zákazů se víc zaměří taky městská policie. Kromě toho se na několika místech ve městě objeví taky nápisy Pozor výjezd, které upozorní zase na místa, kde přes prostor pro chodce a cyklisty vyjíždí auta. Takže přejeme tyhle piktogramy, tyhle značky na zemi pomůžou a přinesou chtěný výsledek a na celou jižní i jihovýchodní Moravu teď už posíláme poetiku se songem Blízko.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Věříme, že máte s rádiem jich pohodové středeční dopoledne. Je středa, takže muziky je obzvlášť třeba. Ta na nás na playlistu už vyčkává. A po ní potěšíme některé nadšené cyklisty, ale určitě taky necyklisty. Na Slovácku totiž vyrostlo místo, které potěší hlavně cyklisty, ale taky milovníky vína a krásných výhledů. Ve Velehradských Vinicích najdete novou takzvanou špačkárnu a my si za chvilku prozradíme, proč se tak jmenuje a co odtud vlastně uvidíte. No a za okamžik na rádiu už taky rok set s 90-kovým How Do You Do?
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Soutěžíme každé všední ráno krátce po 8:30 v ranní jízdě Rádia Jih. Více info na www.radiojih.cz.
2: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.

0: mrkněte na web www.vaše-fibra.cz.
1: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na cibulafest.eu.
2: Hledáte místo kam na skleničku, kde si opravdu odpočinete? Vinařství Nechory v Prušánkách právě otevřelo. Víno, káva, moravské delikatesy, degustace a hlavně komentované prohlídky vinařství. Zastávka nejen na cikový letě. Najdete nás na konci Nechor. www.vinařstvínechory.cz.
3: Jsme mladí
4: a neklidní.
3: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
5: Piráti, jdeme! Ahoj!
4: Kdo si hraje nezlobí, ne?
3: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé Příbrami.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: hodně keše a my vám to teď taky zpříjemníme, a to jednou novinkou, která vyrostla. Jestli se v létě chystáte na kolo kolem Velehradu, tak si teď můžete naplánovat ještě jednu zastávku navíc. Ve Velehradských Vinicích, kousek od oblíbené cyklostezky ze Staráku na Velehrad, stojí nová vyhlídka, která má název Špačkárna. Je přístupná veřejnosti a kdo to tam znáte, tak je vám určitě jasné, že nabízí krásné pohledy na Velehrad, na Buchlov a taky na celou okolní krajinu Slovácka. A když si budete chtít na chviličku odpočinout, tak si tam můžete posedět anebo si dát taky skleničku vína přímo mezi řádky vinné révy. No a proč se nová velehradská vyhlídka jmenuje Špačkárna? Tenhle název připomíná staré strážní boudy ve vinohradech, odkud vinaři kdysi plašili špačky, aby jim neozobávali dozrávající hrozny. Dneska už ale slouží jenom k tomu příjemnějšímu, to znamená k výhledům a k relaxaci. Tak pokud jste tam někde kousek, anebo tam budete mít cestu, tak to určitě běžte omrknout. No a my teď pošleme na rádiu jejich další muziku a taky přejem krásné dopoledne.
1: Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhodový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně. Český zahrádkářský svaz Milotice vás zve v sobotu 4. července od 17 hodin do půlnoci na otevřené sklepy s názvem Cyrilo-metodějské šídleny 2026. Přijďte ochutnat skvělá vína i pochutiny místních vinařů v krásné noční atmosféře letních dnů. Více informací najdete na webu www.šídleny.cz nebo na facebookové stránce Šídleny. 58. Mezinárodní festival dechových hudeb Ratíškovice, festival Josefa Nováka, se koná v neděli 12. července v areálu fotbalového hřiště Baníku Ratíškovice. Začátek je v 11 hodin a během dne se představí dechové hudby Sebraňáci, Veselá muzika z Ratíškovic, Vracoviáci, Stříbrňanka, Drietomanka, Žadoviáci, Západská z Holandska a další. Vstupenky zakoupíte přes SMS ticket nebo přímo na místě. Vinaři Strážnicka vás srdečně zvou na akci Vinaři na zámku. Akce se uskuteční v sobotu 4. července od 16 hodin na nádvoří zámku Strážnice. Těšit se můžete na prezentaci vín místních vinařů, bohatý kulturní program a také komentované prohlídky zámku. Více informací na Facebooku Vinaři Strážnicka. První ročník pivního festiválku ve Svatobořicích Mistříně se koná 10. a 11. července v areálu Jednoty Orla. Těšit se můžete na regionální pivovary, Michala Hrůzu s kapelou Hrůzy, další hudební vystoupení i program pro děti. Vstupenky a podrobnosti najdete na smsticket.cz. Přijďte v sobotu 4. července do Velkých Pavlovic na Velkopavlovické merunkobraní. V ekocentru Trknánka vás od 10 hodin čeká den plný merunkových specialit, jarmark i představení velkopavlovické merunky Marhulové na ledu. Nebude chybět ani soutěž v pojídání Bélešů. Zahraje cymbalová muzika Lašár a vystoupí Natálie Tichánková a Jaroslav Jeff Novák z kapely For Good.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

od mikrofonu rádia jejich hezkou středu, hezké středeční dopoledne stále ještě. Zdravíme vás kamkoliv, kde nás posloucháte zrovna a taky vám tam i po 11. hodině pošleme další várku skvělé muziky. Jste například kapelu Krištof a novinku Půlnoční dřív. Alex Warren přidá hit.

Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.

0: Vega. Jakmile ho uslyšíte, volejte studio na 518-345-678.
1: Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
2: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15. hodin.
3: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
4: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
5: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
3: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
4: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
5: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
3: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
6: Máte rádi zemědělství a hledáte práci, kde za vámi budou vidět skutečné výsledky? Společnost Zera Ratíškovice hledá agronoma nebo agronomku pro řízení rostlinné výroby. Čeká vás plánování, organizace a odpovědnost za důležitá rozhodnutí během celé sezóny. Pozice je vhodná i pro absolventy zemědělských oborů. Nabízíme stabilní zaměstnání a zajímavé benefity. Více informací najdete na www.navos-km.cz v sekci kariéra nebo volejte paní Hanu Polákovou na telefonní číslo 573 302 217.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Siamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce.daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
8: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
9: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrumcar.cz.
10: Z rádia jich přejem hezké dopoledne, za minutku bude 11.
11: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
12: Ej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Ej, firmu Klima Style, le, le, le, le, le.
11: www.klimastyle.cz.
13: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
14: Jihov rozšiřuje rezidentní parkování do dalších ulic a ve Veselí nad Morovou vyroste nový domov pro seniory. Od 1. srpna rozšíří Kyjov systém rezidentního a abonentního parkování o ulice mezi Mlaty, Jurovského příční a vnitroblok Nerudovy ulice. Nové zóny naváží na už fungující systém v Jungmanově ulici. Cílem je zajistit, aby parkovací místa v okolí domů a provozoven využívali především místní obyvatelé a podnikatelé. Rezidenti zaplatí za první parkovací kartu 600 korun ročně, abonenti 5000. Žádosti bude možné vyřídit na podatelně Kyjovské radnice po předložení potřebných dokladů. Veselí nad Moravou chystá v blízké budoucnosti výstavbu nového domova pro seniory. Zařízení bude provozovat Jihomoravský kraj a nabídne zdravotně sociální péči lidem z celého Veselska. Projekt reaguje na stárnutí populace a rostoucí potřebu dostupných sociálních a zdravotních služeb. Město i kraj už na přípravě spolupracují na základě uzavřeného memoranda.
10: Časí. Dopoledne skoro jasné nebo polojasné, odpoledne by se nám ale měla zvětšovat oblačnost a postupně se tvořit přehánky i bouřky, které můžou být místy i velmi silné. Teploty v Jihomoravském kraji dneska až 34 a ve Zlínském 33 stupňů Celsia. No a právě teď Kobylí, Strážovice i Kyjov hlásí 28 stupňů a 29 máte ve Slavičíně.
2: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
0: Rádio Jih, doprava.
10: Zdravíme taky za volanty, opatrně aktuálně v Uherském Hradišti ve Zlíně a taky v Brně. V Uherském Hradišti v ulici Jana Evangelisty Purkyně bourala dvě osobní vozidla, projíždíte tady s opatrností. Ve Zlíně na třídě Tomáše Bati u křižovatky s Gahurovou ve směru na Otrokovice překáží odstavené osobní auto a na místě se vytvořila zhruba kilometrová kolona. A v Brně Lískovci na křižovatce ulic Boženy Němcové a Klobásova došlo k havárii dvou osobních aut. Jeden pruh je neprůjezdný a kolona se tvoří směrem od Stopovic. Tak s tím počítejte, buďte opatrní a ať už frčíte kamkoliv, přejem z rádia jich šťastnou středeční cestu.
0: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: doba taky před námi. No a jestli máte doma pejska, jak to řešíte v létě, když chcete odjet na dovolenou? Na jižní Moravě jsou totiž podle všeho, nebo ne, jsou je podle všeho větší zájem o takzvané hlídačky psů. Na druhou stranu ale taky přibývá lidí, kteří si svého čtyřnohého miláčka berou na dovču sebou. A taky tomu samozřejmě tu dovolenou i přizpůsobují. Za chvilku si k tomu na rádiu už povíme víc a za moment už nás čeká kapela Kryštof a Půlnoční hřích.
1: Pozor! V nábytku Eno v Bzenci právě probíhá totální výprodej. Vše musí pryč a celý sortiment pořídíte za mimořádné ceny. Nečekejte, navštivte prodejnu v Bzenci ještě dnes. www.nabytek-eno.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: posloucháte, ladíte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. No a teď bude řeč o našich psích láskách. Je léto, začaly nám prázdniny a právě v toto období potřebují lidé nejčastěji pohlídat svého psa, protože se chystají třeba někam na dovolenou. Často ale nikdo, kdo by jim ho pohlídal, není. No a právě proto je stále větší zájem o takzvané hlídačky. Zájem o hlídání meziročně narostl až o 30%, a to nejenom v Brně, ale taky v menších městech. Majitelé se podle ředitele hlídačky.cz dělí na takové vlastně klasické dvě skupiny lidí. Jedna se ozývá s předstihem, chtějí si to všechno vyzkoušet, jak bude pejsek reagovat a podobně. No a pak tady máme druhou skupinu, která to nechává až na tu úplně poslední chvíli, takže honem den před odjezdem nebo klidně pár hodin před odjezdem schání někoho, kdo by se jim o čtyřnohého mazla postaral. Obojí je možné, ale takže vlastně, ať už patříte do kterékoliv skupiny, tak jste v pohodě. No a stejně jako roste zájem o hlídání v regionu, tak ale roste taky ještě jeden trend, a to cestování s pejsky. To znamená, že roste poptávka, ale taky nabídka míst, kam je možné vyrazit i se psem. Na Jižní Moravě navíc v rámci projektu Gourmet, který vybírá to nejlepší z regionu, najdete přesně různá místa jako hotely, kavárny, vinařství třeba, kam není problém si chlupáče vzít sebou. Respektive u každého místa, které v projektu je, je taky informace o tom, kam ten pejsek může a kam nemůže. No a někde jsou na psy připraveni jakože ještě na úplně vyšším levelu. Třeba v Milíčovicích na Znojemsku připravují pro pejsky točenou zmrzlinu a v Brně je i přímo pro psy určená kavárna. Takže i když se rozhodnete vzít pejska sebou, tak rozhodně najdete spoustu míst, kam s ním vyrazit. Tak si to užijte, ať už se psem nebo bez něj, pokud někam vyrážíte. No a užívat si teď na Rádiu Jih budeme taky další muziku. Tady je
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: hudební zastávka v letech 90. Za okamžik už nás čeká třeba Tomáš Klus s hitem Dokola a taky si prozradíme o jednom jubileji. Do Zlína totiž přijela paní jenom tak na návštěvu za příbuznými, no ale musela nakonec zamířit do zlínské porodnice a domů už si tak poveze ten nejhezčí možný v uvozovkách suvenýr. Za chvilku si tenhle příběh miminka, navíc jubilejního miminka, popíšem podrobnějc na rádiu jich. Tak vydržte a mějte hezké dopoledne.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Hledáte místo kam na Speničku, kde si opravdu odpočinete? Vinařství Nechory v Prušánkách právě otevřelo. Víno, káva, moravské delikatesy, degustace a hlavně komentované prohlídky vinařství. Zastávka nejen na Cikový letě. Najdete nás na konci Nechor. www.vinařstvínechory.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889, Břeclav, 101,4.

0: vás 11:41, ladíte rádio Jih, díky za to. No a možná to znáte, někdy stačí pár hodin a všechny plány jsou úplně jinak. A přesně to se stalo rodině ze slovenského Trenčína, která přijela do Zlína jenom navštívit příbuzné. Nastávající maminka ale brzo ráno začala rodit, tak zamířila do porodnice krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. No a ve 14:19 se narodila holčička Ela, která se ale zároveň stala letošním jubilejním 700. miminkem zlínské porodnice. Rodiče poděkovali lékařům, porodním asistentkám, personálu za péči a individuální přístup během dlouhého porodu. No a dobrá zpráva ještě jedna nakonec je, že ve stejném období loňského roku se ve Zlíně narodilo o 14 dětí míň než letos. Tak třeba se nám to s tou porodností začne pomalu lepšit. Uvidíme. Co ale víme jistě je, že nás teď na rádiu již čeká další muzika, takže tady je, užijte si ji a mějte hezkou středu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

dvě minutky dopoledne, taky dobrou chuť k obědům. No a my si dáme teď ukázku muziky, která nám bude hrát v té následující už odpolední hodince. Budou to například Callum Scott, Whitney Houston a jejich hit I Wanna Dance With Somebody. Kapitán Demo přidá.

0: České zprávy rádia Jih a v nich info třeba o tom, že územní plán počítá ve Zlíně s rozvojem centra i baťovského areálu.
1: Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit.
2: Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od Mega.
1: A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Tví cena www.radiojih.cz.
0: Hledáte pro své děti aktivní program na prázdniny? Od 20. do 24. července se v Bike Aréně Zlatnická dolina uskuteční pětidenní cyklistický kemp pro děti od 8 do 16 let. Čekají je zábavné tréninky, jízda na trailech, sportovní hry i spousta nových zážitků. Více informací a přihlášky na slovenském telefonním čísle 907 337 787 nebo na webu bikearenazlatnickadolina.eu.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Siamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
4: RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě pokračuje. Středa 1. července ve 22.30. Ohňostroj Švýcarska. A jako novinka také laserový světelný maják. Po středě potom finále na přehradě hned v sobotu 4. července s ohňostrojem Finska a dronovou světelnou show. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
5: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
0: Máme minutku po 12. a z rádia jistě jen dobrou chuť.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
2: V chráněné krajinné oblasti Soutok obnovují louky i lesy, odpůrci dále bojují a povolení obchvatu Břeclavy napadlo 5 stěžovatelů. Chráněná krajinná oblast Soutok na Břeclavsku a částečně i Hodonínsku funguje právě rok a její správa hodnotí první období pozitivně. Podle ochránců přírody se podařilo obnovit některé nivní louky, upravit péči o lesy a domluvit se zemědělci na šetrnějším hospodaření. V plánu je také omezení invazních druhů nebo dokončení jezu, který pomůže s pravidelným zaplavováním lužních lesů. Zároveň se připravuje návštěvnická infrastruktura včetně domu přírody na Břeclavském zámku. Část vlastníků pozemků ale s existencí chráněné oblasti stále nesouhlasí a avizuje, že bude usilovat o změnu podmínek i samotného fungování chráněné krajinné oblasti. Stavbu obchvatu Břeclavy mohou zdržet podaná odvolání. Proti společnému povolení se odvolalo hned 5 účastníků, mezi nimi i sdružení Děti Země. Tomu vadí podmínky kácení zhruba 530 stromů a náhradní výsadby. Odvolání nyní posoudí Ministerstvo pro místní rozvoj. Do té doby mohou silničáři pokračovat například ve výkupech pozemků a dalších přípravách. Samotná stavba ale začne až ve chvíli, kdy povolení nabude právní moci. 11 kilometrů dlouhý obchvat Břeclavy má být přibližně na 3 miliardy korun.
3: Moře vody, moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčany.cz.
1: Rádio Jih. Počasí.
4: Venku zatím stále ještě skoro jasno nebo polojasno. Během odpoledne by se nám ale měla zvětšovat oblačnost a postupně by se měly taky tvořit přehánky a bouřky, místy i velmi silné. Teploty dneska vyšplhají v Jihomoravském kraji až na 35 a ve Zlínském na 34 stupňů Celsia. No a v tuto chvíli Dolní Věstonice, Šardice i Zlín měří 30 stupňů a 31 máte v Topolné.
5: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
1: Rádio Jih. Doprava.
4: Hezké odpoledne taky za volanty. Opatrně v tuto chvíli na Brněnsku na příjezdu do Pohořelic směrem od Znojma stojí porouchaný kamion, tak tady dejte pozor.

10 minut popolední, ladíte rádio, jich my jsme za to moc rádi. No a jestli máte doma nějakého školáka, kterému nevyšlo přijetí na vysněnou střední školu, tak byste určitě měli vědět, že ještě není pozdě. V Jihomoravském kraji je totiž pořád z čeho vybírat a některé školy mají volná místa ještě.

0: Vízejí hlásit se dá třeba na gymnázia, licea anebo školy s ekonomickým, technickým anebo zemědělským zaměřením. Třeba ve Znojmě jsou volná místa například na oborech truhlář, cestovní ruch, hotelový management anebo kosmetické služby. Ve Valticích se ještě můžou hlásit zájemci o agropodnikání a vinohradnictví a třeba v Brně pak některé školy nabízí technické obory nebo obor kuchaře číšníka nebo řezníka uzenáře. Přihlášky se podávají v papírové podobě a počet volných míst se samozřejmě průběžně mění, takže se vyplatí sledovat aktuální nabídku. Takže pokud se vás to týká, určitě mrkněte. Teď si užijte na rádiových muziku a po ní taky středeční vinařovo okénko se Zbyňkem Kopečkem. Hezké odpoledne.
1: Pozor! V nábytku Eno v Bzenci právě probíhá totální výprodej. Vše musí pryč a celý sortiment pořídíte za mimořádné ceny. Nečekejte, navštivte prodejnu v Bzenci ještě dnes. www.nabytek-eno.cz
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: pojď sem.
1: Vinařský dům Dubňany a Zbyněk Kopeček uvádí Vinařovo okénko. Dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře.
2: Dobrý den, od mikrofonu Rádia Jih přeje Zbyněk Kopeček. Je horko, nadáváme na tropy, ale co neděláme, je léto. A pokud ještě nemáte hotové ošetření vinic po květu, tak nyní je ten nejvyšší čas. Doporučuji klasickou trojkombinaci, tedy ošetření proti prvnospoře, padlí a také proti cizopasníkům. Rozhodně révě prospějete, pokud přidáte do aplikačního postřiku také kombinovanou výživu. Tu teď réva potřebuje. Výběr postřiků nechám na každém vinohradníkovi. Sami víte, co používáte a na co hrozí rezidua. Každopádně použijte systémové přípravky a pokud vám došly nebo nevíte, čím révu ošetřit, naši enologové z vinařského domu vám rádi doporučí, co by bylo nejlepší zrovna v této době použít. No a po vyčerpávající práci ve vinici na slunci přijde, pokud máte doma bazén, k dobru osvěžující koupel. I na toto jsme ve vinařském domě připraveni. Už mnoho let je součástí nabídky vinařského domu také široká paleta bazénových přípravků. Ať už jde o chlorové produkty nebo různé měřící doplňky, až po čistící přípravky nebo záplaty na bazény. Základem čisté vody je správné pH. To se mění podle vody, kterou do bazénu napouštíte. My v Dubňanech například pH v bazénech snižujeme přípravkem pH minus. pH se dá jednoduše měřit, ať už jednorázovými papírky, roztokem, nebo pokud máte elektronický měřič pH, můžete ho použít. Vyčistit zaklenou vodu v bazénu nebo jezírku umí výrobek Křišťálové jezírko. Je to tekutý anorganický přípravek pro úpravu vody. Vyvlečkuje jemné zákalové nečistoty, včetně fosforu, do vloček, které pak lze zachytit. Odstraňuje také řasy ve vznosu a snižuje obsah jejich živin. V nabídce vinařského domu najdete samozřejmě také tablety udržující správnou hladinu chloru nebo multifunkční tablety, které nejenže dodají pomalu rozpustný chlor, ale zároveň také vylučují do vody přípravek, který ničí řasy a udržuje vodu průzračnou. Koncentrace látek v tabletkách je pro lidský organismus neškodná. Samozřejmě, pokud se používají dle návodu. V naší nabídce najdete také filtrační písek, mnoho druhů teploměrů a různých dalších udělátek pro správný provoz vašeho domácího koupáku. A to všechno za super ceny, většinou až o třetinu nižší, než má konkurence. Občas se říká, že zahradní bazény jsou rozmařilost, ale kdo jej má a správně ho používá, nedá na něj dopustit. Vždyť není hezčí letní zážitek, než si v teplém podvečeru brouzdat v osvěžující vodě se skleničkou něčeho bublinkového v ruce. My doma bazén nemáme a tak se s paní čabráme v tisícilitrové kádi na víno. Ale s bublinkami v ruce. Od mikrofonu Rádia Jih přeje hezký den Zbyněk Kopeček, vinařský dům Dubňany.
1: Vinařovo okénko na Rádiu Jih. To jsou dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře. Od Zbyňka Kopečka z vinařského domu v Dubňanech. www.vinařskydom.cz. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: středeční Vinařovo okénko se Zbyňkem Kopečkem. No a kromě dalších hitů se taky společně vydáme do Boršic. A to proto, že právě v Boršicích se otevřela nová takzvaná medová školička pro děti od 2 do 4 let a my si k ní všechno podrobné info prozradíme na vlnách rádia jich už za několik málo minut a z další muziky už za moment Kaskáda s hitem Boy, You Turn Me.
1: Poslouchejte rádio jich online.

0: Rádio Jih i online. www.radiojih.cz.
1: Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů. Máte chuť makat a posunout se dál? Pak volejte 603 116 089 nebo klikněte na www.mauting.com.
2: Společnost Skleník Mutěnice rozšiřuje svůj tým a hledá skladníka. Pokud jste spolehliví, máte chuť do práce a hledáte stabilní zaměstnání, ozvěte se nám. Nabízíme zázemí prosperující společnosti a možnost okamžitého nástupu. Životopis zašlete na info@skleníkmutenice.cz. Přidejte se k nám ještě dnes.
3: Ahoj děti!
4: Jdeme na Cibuláčik!
5: Cibuláčik, největší československý dětský festival. 11. července na letišti Holíč. Čeká vás ten nejlepší program s největšími dětskými hvězdami.
6: Vstoupí Miro Jaroš, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulence, Smejko a Tanculienka, Flopy a další.
5: Nebude chybět ani obrovské, opravdu obrovské množství atrakcí.
4: Vidíme se na Cibuláčiku!
6: Vstupenky v prodeji na go-out.cz.
1: Zažijte největší retroparty na Jižní Moravě. Retro Lovers míří do Dubňan a přináší noc plnou legendárních hitů a jedinečné retro atmosféry pod širým nebem. 11. července od 20 hodin v přírodním areálu Dubňany. DJ Tommy zahraje ty největší vypalovačky 80. a 90. let. Těšit se můžete na retro stage, tanečnice, animátory, tematické drinky i stylový fotokoutek. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Retro Lovers. Noc, na kterou se nezapomíná. Už 11. července v Dubňanech.
7: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
12: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opavia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.

0: první červencový den v aktuálním čase 12 hodin a 46 minut. No a teď už míříme do Boršic, protože vedle tamní mateřské školy vzniklo nové místo pro ty nejmenší děti, takzvaná medová školička. V provozu bude od září a nabídne moderní a podnětné prostředí pro děti od 2 do 4 let. Jedná se o přízemní budovu propojenou se zahradou a celá tahle stavba vyšla na 25 milionů korun. Boršice ale nezaplatili nic, protože se podařilo získat 100% dotaci z Evropské unie. V Boršicích je dětí pořád ještě hodně a mateřská škola už nemá kapacitu, no a proto vznikla právě tato nová medová školička. A ta počítá s individuálním přístupem a klidnou atmosférou. Otevírají se tam dvě dětské skupiny, včeličky a medvídci. V každé bude 12 dětí a na děti bude celkem 5 pedagogů. Med, včeličky, v názvech, taky v interiéru. A z tohoto včelího tématu vychází proto, aby se podařilo ve školce pracovat tak nějak jako v úlu. To znamená společně si pomáhat, respektovat se navzájem a vnímat individualitu jedince. Po slavnostním otevření se taky konala prohlídka interiéru a venkovních prostor. No a všechno potřebné ohledně školičky, včetně přihlášek, najdou zájemci na webu obce Boršice. My z rádia jich moc gratulujeme a ať se nové školičce daří přejem.
1: V neděli 5. července zavítejte do Sedlece u Mikulova na 18. ročník festivalu sedleckých vín. Těšit se můžete na celý sortiment vín, včetně sektů a archivních lahví, bohatou gastronomii i hudební program. Zahrají cymbálová muzika Jošky Šmukaře, Olympic Revival a Apollo Lednice. Pro děti budou připraveny klaunice Vicky a Kiki. Začátek v 10 hodin, vstup zdarma. Český zahrádkářský svaz Milotice vás zve v sobotu 4. července od 17 hodin do půlnoci na otevřené sklepy s názvem Cyrilo-metodějské šidleny 2026. Přijďte ochutnat skvělá vína i pochutiny místních vinařů v krásné noční atmosféře letních dnů. Více informací najdete na webu www.šidleny.cz nebo na facebookové stránce Šidleny. Obec Žárovice vás zve v pátek 3. července na hudbu pod Ceníkem do areálu vinařství Štěpána Maňáka v Žárovicích. Od 18 hodin zahraje cymbálová muzika Vojara, Jan Klubus s kapelou a skupina Ukulele Troublemakers. Přijďte si užít příjemný letní večer plný skvělé hudby, výborného vína a prázdninové atmosféry. Charismatická šanzoniérka Renata Dressler vystoupí v Hodoníně za doprovodu pianisty a skladatele Michala Vorka. Koncert se uskuteční ve středu 8. července od 19 hodin na terase Domu kultury v Hodoníně. Čeká vás večer plný šanzonů, známých melodií i autorské tvorby. Vstupné je 320 korun. Více informací najdete na webových stránkách Domu kultury Hodonín. Přijďte v sobotu 4. července do Velkých Pavlovic na velkopavlovické merunkobraní. V ekocentru Trkmánka vás od 10 hodin čeká den plný merunkových specialit, jarmark i představení velkopavlovické merunky Marhulové na ledu. Nebude chybět ani soutěž v pojídání Bélešů. Zahraje cymbálová muzika Lašár a vystoupí Natálie Tichánková a Jaroslav Jeff Novák z kapely For Good. Do Břeclavi a Kunovic míří špičkový evropský softball. Do 4. července se zde uskuteční mistrovství Evropy mužů kategorií U16 a U18. Přijďte podpořit mladé reprezentanty, užít si napínavé zápasy a jedinečnou sportovní atmosféru. Program utkání a další informace najdete na webu softball.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

přejeme Veronika Brosťánu krásnou středu a do práce, domů, na zahrádky, k bazénu, za volanty. Všude tam budeme posílat i v další hodince další hity pro dobrou náladu. Obstarají je třeba Michael Jackson a jeho Black Hole.

0: playlist taky Kalin a Safír. No a ve Veselí nad Moravou vyroste nový domov pro seniory, tak například o tom nám poví Petr Jindra v dnešních jihomoravských zprávách Rádia Jih.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Vyhrajte si. Stačí pozorně poslouchat Rádio Jih a vychytat v našem vysílání mezi 6 až 18 hodinou hit Žijeme len raz od Ega.
2: Jakmile ho uslyšíte, volejte studio na 518 345 678.
1: Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
3: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Siamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
2: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
4: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
5: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrumcar.cz.
6: Za dvě minutky nám odběr 13. hodina a my vám z rádia jich přejeme krásné středeční odpoledne.
7: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
8: Ej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Ej, firmu Klimastyle, le, le, le, le.
7: www.klimastyle.cz.
9: Rádio jich. Jihomoravské zprávy.
10: Kyjov rozšiřuje rezidentní parkování do dalších ulic a ve Veselí nad Morovou vyroste nový domov pro seniory. Od 1. srpna rozšíří Kyjov systém rezidentního a abonentního parkování o ulice mezi Mlaty, Jurovského příční a vnitroblok Nerudovy ulice. Nové zóny naváží na už fungující systém v Jungmanově ulici. Cílem je zajistit, aby parkovací místa v okolí domů a provozoven využívali především místní obyvatelé a podnikatelé. Rezidenti zaplatí za první parkovací kartu 600 korun ročně, abonenti 5000. Žádosti bude možné vyřídit na podatelně kyjovské radnice po předložení potřebných dokladů. Veselí nad Moravou chystá v blízké budoucnosti výstavbu nového domova pro seniory. Zařízení bude provozovat Jihomoravský kraj a nabídne zdravotně sociální péči lidem z celého Veselska. Projekt reaguje na stárnutí populace a rostoucí potřebu dostupných sociálních a zdravotních služeb. Město i kraj už na přípravě spolupracují na základě uzavřeného memoranda.
9: Rádio Jih. Počasí.
6: Obloha zatím skoro jasná nebo polojasná. Během odpoledne by nám ale mělo přibývat oblačnosti a očekáváme taky přehánky a bouřky, místy i velmi silné. Teploty stále tropické, až 35 stupňů v Jihomoravském kraji a až 34 ve Zlínském. No a co se týče venkovních teploměrů v tuto chvíli, tak v Ladné a Kyjově měří 31 stupňů a v Žiravicích a Hluku 32.
2: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
9: Rádio Jih, doprava.
6: Zdravíme taky všechny řidičky.

0: Pozor! V nábytku Eno v Bzenci právě probíhá totální výprodej. Vše musí pryč a celý sortiment pořídíte za mimořádné ceny. Nečekejte, navštivte prodejnu v Bzenci ještě dnes. www.nabytek-eno.cz
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: No a radujme se, jasejme. Po víc než roce se dneska znovu otevřelo koupaliště v Břeclavi a zájem byl opravdu velký. Před branou čekali už od rána desítky lidí, hlavně teda rodiny s dětmi. Ovšem, největší odhodlání ukázala mladá dvojice, která podle svých slov před areálem dokonce přespala, aby byla uvnitř jako úplně první. A vyplatilo se to, odnesli si trička, ponožky, voskovky a taky nějaké další dárky. Koupaliště je po rozsáhlé rekonstrukci znova v provozu, i když zatím jenom částečně. Už teď si ale návštěvníci můžou užít bazény, skluzavky, vodní atrakce i nové občerstvení. Práce pokračují ale dál, vedle areálu vzniká nový krytý bazén, který by měl přivítat první plavce zase na konci března příštího roku. Takže pokud chcete, můžete zase konečně po víc než roce vyrazit na břeclavské koupaliště. Užijte si to tam. My přejem spoustu spokojených návštěvníků z Rádia Jih a nejenom do Břeclavy, teď už posíláme Kalina.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: V neděli 5. července se totiž od 9:30 ráno koná v Zámeckém parku ve Veselí nad Moravou Veselofestík. Je to festival úplně pro celou rodinu. Děti se můžou těšit na senzory play, tvoření a objevování barevné dinosaury. Chybět nebude ani show živých dinosaurů, divadlo, tanec, tombola a spousta zón pro děti. Vstupenky jsou v předprodeji i na místě a děti do 12 měsíců mají vstup zdarma. Takže pokud hledáte výlet, kde se děti opravdu vyřádí, zabaví, unaví, tak tohle může být skvělá volba. Neděle 5. července Zámecký park ve Veselí nad Moravou. No a na rádiu jich už za okamžik taky Korona a The Rhythm is the Dancer.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih.
2: Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry.
1: Soutěžíme každé všední ráno krátce po 8:30 v ranní jízdě Rádia Jih.
2: Více info na www.radiojih.cz.
0: Společnost Skleník Mutěnice rozšiřuje svůj tým a hledá skladníka. Pokud jste spolehliví, máte chuť do práce a hledáte stabilní zaměstnání, ozvěte se nám. Nabízíme zázemí prosperující společnosti a možnost okamžitého nástupu. Životopis zašlete na info@skleníkmutenice.cz. Přidejte se k nám ještě dnes.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce.daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
5: Jsme mladí
6: a neklidní.
5: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
7: Piráti, jdeme! Ahoj!
6: Kdo si hraje nezlobí, ne?
8: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
9: Každou neděli dopoledne na Nově.
8: A poprvé Příbrami.
10: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
11: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889, Břeclav, 101.4, Brno, 105.1.

0: hezký první červencový den a mě už se tady naproti mě češe Vlasta Macík. Čau Vlasti.
1: Já se utírám potem aj předtím.
0: Je ti horko,
1: ahoj,
0: neblázni.
1: Verčo. Ne, je to takové, jakože je tam teplo, ale víš co? Já mám pro tebe dvě slova.
0: Ano.
1: A... tak dobře poslouchej, jo? Tak to první je Indelshop.
0: Posedlý.
1: Ne. Ale jsi blízko. Indelshop.
0: No? Poslední.
1: Ano, poslední. A Inávora varování. Poslední, protože mě to fakt tak venku připadá, že tohle to je poslední varování od toho slunce, protože jestli nepřestanete betonovat a nezačnete udržovat tu přírodu a ty stromy, tak se sežehnete sami. Hele, tak
0: souhlasím,
1: to vidím já.
0: Podepisuju se.
1: Tak zdravíme Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Coldplay, My Universe. A cože si zahrajeme za muziku takhle po 14. bude One Man Show, cizí zeď.
1: Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit.
2: Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od něga.
1: A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
1: Tví cena www.radiojih.cz.
0: Ano, tak tohle to je One Man Show, cizí zeď, kterou si pustíme po 14. Bude taky Hunter X Golden. A bude také zpěvačka Wakefield a její Sexy Eyes. Pasohlávkách se chystají na otevření nového sanatoria Pálava. Také o tom budou mimo jiné další humorovské zprávy, které vám přinese kolega Petr Indra. Já jsem Vlasta Macík a z rádia Jih vám přejeme krásné středeční odpoledne.
3: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na Cibula Fest.

0: nebo mrkněte na web www.vašepomlčkaklima.cz.
1: Klimatizace Jurajda. Už více než 10 let montujeme kvalitní klimatizace za skvělé ceny. Profesionálně a spolehlivě. Volejte 605 800 004.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
4: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
5: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
3: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
4: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
5: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
3: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
6: Máte rádi zemědělství a hledáte práci, kde za vámi budou vidět skutečné výsledky? Společnost Zera Ratíškovice hledá agronoma nebo agronomku pro řízení rostlinné výroby. Čeká vás plánování, organizace a odpovědnost za důležitá rozhodnutí během celé sezóny. Pozice je vhodná i pro absolventy zemědělských oborů. Nabízíme stabilní zaměstnání a zajímavé benefity. Více informací najdete na www.navos-km.cz v sekci kariéra nebo volejte paní Hanu Polákovou na telefonní číslo 573 302 217.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
8: Hezké odpoledne, necelé 3 minuty a bude 14 hodin.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
2: V Pasohlávkách se chystají na otevření nového sanatoria Pálava a zlínské divadlo čeká oprava fasády za 80 milionů. V Pasohlávkách finišují přípravy na otevření nového sanatoria Pálava. To nabídne moderní následnou rehabilitační péči pacientům po úrazech, operacích nebo s onemocněním pohybového aparátu a nervového systému. Stavba za téměř 700 milionů korun byla dokončena za 2 roky a nyní se do budovy instalují špičkové rehabilitační technologie, včetně robotických systémů. Provoz začne postupně. Nejdříve se otevřou 2 oddělení s kapacitou 80 lůžek. Po plném zprovoznění bude mít sanatorium 160 lůžek, z toho 30 pro pacienty s těžkým poškozením mozku. Součástí léčby bude také využití přírodního sirného termálního pramene, který doplní rehabilitaci a podpoří regeneraci pacientů. Zlínská radnice vybrala firmu PSG Construction, která opraví fasádu městského divadla za téměř 80 milionů. Rekonstrukce by měla začít v polovině července a dokončení se plánuje na podzim příštího roku. Budovu už 3 roky obklopuje lešení a oplocení poté, co z fasády začaly odpadávat obkladové desky. Oprava má zajistit bezpečnost i navrátit divadlu jeho původní podobu.
3: Moře vody, moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčany.cz.
1: Rádio Jih. Počasí.
4: Pojďme omrknout venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. Ve Veselí nad Moravou aktuálně měříte 33 stupňů Celsia, v Otrokovicích, Babicích a v Mikulově 32. Zítra ráno čekáme oblačno až zataženo. Dopoledne bude ubývat oblačnost na polojasno. Večer bude skoro jasno. Malá možnost slabé přehánky v odpoledních hodinách. Nejvyšší teploty na jižní Moravě zítra 26 až 29 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 23 až 26.
1: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen. Rádio Jih. Doprava.
4: A pojďme na silnice. V centru Brna v ulici Špitálka se dořešuje nehoda 2 osobních aut. Projíždějte opatrně. A mezi Bohuslavicemi a Zlínem v Březnici zasahují záchranáři a policie. U nehody 2 osobáků projedete jedním jízdním pruhem. Tak šťastnou cestu, ať už jdete kamkoliv. Nohu z plynu.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: jeho Love Me Again, za chvíli slibovaný, nebo slibovaná One Man Show, a budou taky One Republic, Stop and Stare. A už za chviličku bude na rádiu jich, budeme na rádiu jich gratulovat dnešním oslavencům, tak jestli vedle sebe teď máte nějakého nebo nějakou oslavenkyni, rozhodně pošlete její celé jméno a obec nebo město, odkud je, na číslo 606 703 889, no a my je zařadíme k těm, jejichž jména zazní po dalších dvou hitech pro dobrou náladu tady na rádiu jich, tak držte vlnu.
1: Pozor! V nábytku Eno v Bzenci právě probíhá totální výprodej. Vše musí pryč a celý sortiment pořídíte za mimořádné ceny. Nečekejte, navštivte prodejnu v Bzenci ještě dnes. www.nabytek-eno.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Jaroslavo, Jarko, Jaruško, Diana, k dnešnímu svátku ti přeje rádio jich všechno nejlepší, hlavně Jarušce Mahdolové ze Zlína, skvělou odbornici na medicinální pedikúru, a gratulace letí tobě, kdo dnes 1. července slavíš narozeniny, stejně jako můj spolužák ze základky Mirek Šálek nebo Eliška Macháňová ze Zlína. Tak

0: 1.7. je Mezinárodní den reggae, Mezinárodní den vtipu, Den kuřecích křidélek, Den PSČ, to znamená poštovního směrovacího čísla, Den pošťáků a je také Den Kanady. Dnes by oslavovala narozeniny Diana, princezna z Walesu, která byla známá svým obrovským srdcem a empatií. Proto si od ní dáme moudro pro každý den. Tak dobře poslouchejte. Proveďte náhodný akt laskavosti, aniž byste očekávali odměnu s vědomím, že jednoho dne by někdo mohl udělat totéž pro vás. Je to krásné připomenutí toho, že i malá věc, kterou pro někoho uděláme, se nám v životě může vrátit a právě takové věci dělají naše životy veselější a spokojenější. No a když máme ten den poštovního směrovacího čísla, tedy PSČ a den pošťáků, tak si dáme jeden vtip na to téma. Baví se dva pošťáci. Tak co, kam jedete letos na dovolenou? No, chtěli jsme s dětmi na 39176 a že bychom měli taky do 63500, ale nakonec asi pojedeme na týden do 76321.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádiu Jižní Moravy. Po dalších třech hitech pro dobrou náladu budeme mluvit také o tom, že venkovní bazén ve Zlínských Lázních se otevírá, tak rozhodně držte vlnu, ale teď... Teď pozdravíme na koupaliště v Dubňanech, napsali nám totiž Lucka, David a koblíže Deniska a máme zahrát pro jejich kolegyně na koupališti, pro tetičku Ajvu, tetičku Lenku, paní šéfovou Anetku a skvělé kolegyně Julču a Míšu a ještě pro mámku, která má dnes narozeniny. Tak zdravíme všude na koupaliště, kde posloucháte Rádio Jih a už za chvíli vám pošleme Lucku Bílou a děkuji.

0: www.klimastyle.cz.
1: Společnost Skleník Mutěnice rozšiřuje svůj tým a hledá skladníka. Pokud jste spolehliví, máte chuť do práce a hledáte stabilní zaměstnání, ozvěte se nám. Nabízíme zázemí prosperující společnosti a možnost okamžitého nástupu. Životopis zašlete na info@skleníkmutenice.cz. Přidejte se k nám ještě dnes.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Siamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, tak se pojďme podívat na to, co je ve Zlíně nového a věřím tomu, že v těchto těch vedrech vás moc potěšíme. Po frekvencích Rádia Jih teď míříme tam, kde nás posloucháte na 98 FM, tedy do Zlína a okolí. Venkovní 25-metrový bazén v areálu zlínských městských lázní se totiž otevřel veřejnosti. Od konce dubna prošel první větší rekonstrukcí od 80. let minulého století. Původní kachličky nahradila nová bazénová folie, přibyly také nové odrazové můstky a schůdky do vody. Oprava venkovního bazénu v lázních Zlín vyšla na necelých 9 milionů korun a stavbaři ji dokončili zhruba o 20 dnů dříve, než bylo v plánu. Podle provozovatele se lidé na otevření bazénu ptali každý den a velký zájem hlásí také městské koupaliště Panorama a zelené, kam už v horkých dnech zamířili tisíce návštěvníků. Do Zlína zdravíme, užijte si koupání a my vám přes frekvenci 98 FM posíláme další hity pro dobrou náladu. Za chviličku třeba zpěvačka Pink.
1: V neděli 5. července zavítejte do Sedlece u Mikulova na 18. ročník festivalu sedleckých vín. Těšit se můžete na celý sortiment vín, včetně sektů a archivních lahví, bohatou gastronomii i hudební program. Zahrají cymbálová muzika Jošky Šmukaře, Olympic Revival a Apollo Lednice. Pro děti budou připraveny klaunice Vicky a Kiki. Začátek v 10 hodin, vstup zdarma. Triatlon Konstruktmen a Neckiáda proběhnou 11. července v Břeclavi. Nabídnou špičkové atletické výkony, výborné jídlo a program pro celou rodinu, včetně cyklistické lávky odvahy. Těšit se můžete na hodnotné ceny. V Břeclavi na Splavem v sobotu 11. července od 9.30. Více informací na www.bobřineckiada.cz a www.břeclavskýboj.cz. Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhorový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně. 58. Mezinárodní festival dechových hudeb Ratíškovice, festival Josefa Nováka, se koná v neděli 12. července v areálu fotbalového hřiště Baníku Ratíškovice. Začátek je v 11 hodin a během dne se představí dechové hudby Sebraňáci, Veselá muzika z Ratíškovic, Vracoviáci, Stříbrňanka, Drietomanka, Žadoviáci, Západská z Holandska a další. Vstupenky zakoupíte přes SMS ticket nebo přímo na místě. Vinaři Strážnicka vás srdečně zvou na akci Vinaři na zámku. Akce se uskuteční v sobotu 4. července od 16 hodin na nádvoří zámku Strážnice. Těšit se můžete na prezentaci vín místních vinařů, bohatý kulturní program a také komentované prohlídky zámku. Více informací na Facebooku Vinaři Strážnicka. Přijďte v sobotu 4. července do Velkých Pavlovic na velkopavlovické merunkobraní. V ekocentru Trkmánka vás od 10 hodin čeká den plný merunkových specialit, jarmark i představení velkopavlovické merunky marhulové na ledu. Nebude chybět ani soutěž v pojídání bélešů. Zahraje cymbalová muzika Lašár a vystoupí Natálie Tichánková a Jaroslav Jeff Novák z kapely For Good.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: 14 hodin 56 minut, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, a když budete poslouchat i po 15, tak uslyšíte Krištofy. Zůstaňte se mnou, budou zpívat, budou taky Modern Talking, jejich Yuma Heart, Yuma Soul. A dáme si Shakiru a její Zoo. Já jsem Vlastně Mancík, přeju vám krásné středeční odpoledne, za chvíli další humorské zprávy s Petrem Jindrou a v nich mimo jiné informace také o tom, že pacienti se od července dostanou k novým lékům u praktiků. Tak si počkejte na podrobnosti.
1: Slunce pálí, teploty lámou rekordy, pot stéká a to vedro je nesnesitelné. V létě to známe všichni.
2: Ale to se může rychle změnit.
1: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
2: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
1: V létě chladí, v zimě hřeje.
2: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.

0: Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
1: Hledáte místo kam na skleničku, kde si opravdu odpočinete? Vinařství Nechory v Prušánkách právě otevřelo. Víno, káva, moravské delikatesy, degustace a hlavně komentované prohlídky vinařství. Zastávka nejen na Cikový letě. Najdete nás na konci Nechor. www.vinařstvínechory.cz.
0: Regiojet Ignis Brunensis.
2: Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě pokračuje. Středa 1. července ve 22.30. Ohňostroj Švýcarska. A jako novinka také laserový světelný maják. Po středě potom finále na přehradě hned v sobotu 4. července s ohňostrojem Finska a dronovou světelnou show. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
4: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín www.topcentrumcar.cz.
5: Hezké středeční odpoledne, bylo přesně 15 hodin.
6: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
7: Ej, vybral jsem si skvěle, lelelelele. Ej, firmu Klimastyle, lelelelele.
6: www.klimastyle.cz.
0: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
8: Pacienti se od července dostanou k novým lékům u praktiků a ve Zlíně pokračuje oprava silnice 1/49. Omezení čekají řidiče u Terna. Pacienti se od července dostanou k dalším více než 1200 léků u praktických lékařů. Jde asi o osminu léčiv předepisovaných v ordinacích. Dosud pro ně museli k ambulantním specialistům. Praktičtí lékaři nově mohou předepsat léky na 8 různých oblastí, například pro srážlivost krve, hormonální léky používané v gynekologii, léky na astma, ADHD, deprese či epilepsii, srdeční selhání, diabetes, poruchy štítné žlázy nebo řídnutí kostí. Ve Zlíně dnes začíná další etapa opravy silnice 1/49, tentokrát v úseku supermarketu Terno v městské části Louky. Rekonstrukce zhruba 800 metrů dlouhého úseku potrvá do konce července a provoz zůstane zachován v obou směrech, i když s dopravními omezeními. Změní se také příjezd a výjezd od supermarketu Terno a opravou projde i trolejbusová zastávka ve směru na Otrokovice. Na železničním přejezdu navíc nebude fungovat světelná signalizace, provoz tam budou řídit pracovníci stavby.
0: Rádio Jih. Počasí.
5: V Lužicích máte aktuálně 33 stupňů Celsia, o stupeň méně máte v Uherském Hradišti, v Němčičkách a v Dolním Němčí. Měříte tam 32 stupňů Celsia. Jak bude zítra? Ráno oblačno až zataženo, dopoledne bude ubývat oblačnost na polojasno, večer bude skoro jasno, malá možnost slabé přehánky v odpoledních hodinách. Nejvyšší teploty zítra na jižní Moravě 26 až 29 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 23 až 26.
0: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen. Rádio Jih, doprava.
5: A pojďme se podívat také na silnice, jak to tam vypadá na Hodonínsku, na výjezdu z Dubňan ve směru na Hodonín. Bourala dvě osobní auta, projedete Kyvadlově. Na dálnici D1 na 193. kilometru ve směru na Vyškov u sjezdu na Výstaviště se srazilo osobní auto s motorkou, počítejte se zdržením a připomínám, že mezi Bohuslavicemi a Zlínem v Březnici se dořešuje nehoda dvou osobáků. Projedete jedním jízdním pruhem. Ať už jedete kamkoliv, z rádia Jih vám přejeme šťastnou cestu.
0: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
5: Seřiďme si hodinky, máme přesně 3 minuty po 15. Vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, s vámi je Vlasta Macík, no a věřím tomu, že si to užijeme. A hlavně prosím vás, nezapomínejte na to, že pokud máte doma děti nebo máte vnoučata, tak dneska po 16. určitě poslouchejte.

0: chvíli Teddy Swims nebo taky Chinasky a jejich víno. Silné bouřky s velkými kroupami zaměstnali v noci na dnešek hasiče na jižní Moravě. Které obce hlásí největší škody, tak o tom bude řeč na rádiích po dalších dvou hitech pro dobrou náladu. Tak rozhodně držte vlnu.
1: Pozor! V nábytku Eno v Bzenci právě probíhá totální výprodej. Vše musí pryč a celý sortiment pořídíte za mimořádné ceny. Nečekejte, navštivte prodejnu v Bzenci ještě dnes. www.nabytek-eno.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 15 minut posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. No a máme tady informace, že Brněnsko a okolí zasáhly v noci na středu velmi silné bouřky, doprovázené krupobitím a silným větrem. Hasiči vyjížděli k desítkám událostí, odstraňovali popadané stromy, čerpali vodu ze zatopených sklepů a řešili další škody po počasí. Největší škody hlásí obce severozápadně od Brna, kde podle starostů kroupy poškodily střechy, skleníky i zaparkovaná auta. Na Blanensku, například v Olomoučanech, dosahovaly kroupy podle místních až 5 cm a poničily také fotovoltaické panely, zahrady i místní komunikace. Meteorologové zároveň varují, že další silné bouřky se mohou objevit i během dne, tak s tím počítejte. No a my vám z rádia Jih teď posíláme další hity pro dobrou náladu. Tady jsou slibovaní Modern Talking.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Štof, zůstaň tu se mnou na frekvencích Rádia Jihlava Jižní Moravy minutu před půl čtvrtou. A pozor, pozor, rodinná vstupenka na Cibuláčik, největší československý dětský festival, který se uskuteční v sobotu 11. července na letišti v Holíči, tak o tu budeme hrát za nějakou půl hodinku na Rádiu Jih po 16. hodině v tajemném jihu. Než se k tomu dostaneme, tak bude informace také o tom, že na Jižní Moravě přibyla nová národní přírodní památka. Ochranu získalo území, které je domovem vzácných mokřadů i kriticky ohrožených rostlin. Které to je? To uslyšíte na Rádiu Jih po dalších třech hitech pro dobrou náladu.
1: Poslouchejte Rádio Jih online.

0: Ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Co se tady děje?
2: To se chystá.
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úspěšnou

0: Výborný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889, Břeclav, 114, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín.

0: Jennifer Lopez na frekvencích rádia Jih, rádia Jižní Moravy, za chvíli Kabáti, kdo ví jestli. No a teďka už ta slibovaná informace. Trekmanské louky u Rakvic na Břeclavsku byly nově vyhlášeny národní přírodní památkou. Ministerstvo životního prostředí tím chrání zdejší mokřady a rostliny, kterým vyhovuje slanější půda. Roste tam také kriticky ohrožený pcháč žlutoostený. Stejným opatřením ministerstvo rozšířilo i národní přírodní rezervaci Žofínský prales v Novohradských horách a zřídilo přírodní rezervaci Lipka u Vimperka. Tak jsme samozřejmě za tohleto moc a moc rádi. No a tak si myslím, že si můžeme právě dát další hity pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: prodaná vstupenka na Cibuláči, ke největší československý dětský festival, který se uskuteční v sobotu 11. července na letišti v Holíči a na kterém vystoupí například Miro, Jaroš, Smejko a Tancujulienka, Štístko a Poupěnka, Fíha, Tralala, Maxim Turbulence, Flopy a mnoho dalších. Tak o to budeme hrát v dnešním Témném jihu, tak doporučím poslouchat taky hned po dopravním servise. A tohle to už je muzika, kterou si dáme právě po 16. hodině. Bude James Arthur Impossible. Budou taky Miraj Malinovej Syrup.
1: Malinovej syrup, vítr ve vlasech vlával. Roztrhaný triko, rozuplakala tráva.
0: A dáme si Pitbulla, Give Me Everything Tonight. Zlínské divadlo čeká oprava fasády za 80 milionů korun. Také o tom budou další jihomoravské zprávy s Petrem Indrou. Počkejte si na podrobnosti, já jsem Vlasta Macík a přejeme vám krásné středeční odpoledne.
2: Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit. Ulovte v našem vysílání letní megahit Žije vele neraz od něga. A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 tisíc korun. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Tví cena www.radiojih.cz.
3: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití, skvělá letní pohoda a taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15 hodin.

0: nebo mrkněte na web www.vaše-finance.cz.
1: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
2: Hledáte pro své děti aktivní program na prázdniny? Od 20. do 24. července se v Bike Aréně Zlatnická dolina uskuteční pětidenní cyklistický kemp pro děti od 8 do 16 let. Čekají je zábavné tréninky, jízda na trailech, sportovní hry i spousta nových zážitků. Více informací a přihlášky na slovenském telefonním čísle 907 337 787 nebo na webu bikearenazlatnickadolina.eu.
3: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
4: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
5: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
3: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
4: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
5: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
3: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
6: Připraveni na letní zážitky? Léto v Penny jede na plné obrátky. Přijďte si vybrat. Batůšky na výlety, plážové tašky nebo repráčky a sluchátka jsou nyní výhodně za nákupy v Penny.
7: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce.daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
8: Hezké odpoledne, necelé dvě minuty, bude 16 hodin.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
2: V Pasohlávkách se chystají na otevření nového sanatoria Pálava a Zlínské divadlo čeká oprava fasády za 80 milionů. V Pasohlávkách finišují přípravy na otevření nového sanatoria Pálava. To nabídne moderní následnou rehabilitační péči pacientům po úrazech, operacích nebo s onemocněním pohybového aparátu a nervového systému. Stavba za téměř 700 milionů korun byla dokončena za 2 roky a nyní se do budovy instalují špičkové rehabilitační technologie, včetně robotických systémů. Provoz začne postupně. Nejdříve se otevřou 2 oddělení s kapacitou 80 lůžek. Po plném zprovoznění bude mít sanatorium 160 lůžek, z toho 30 pro pacienty s těžkým poškozením mozku. Součástí léčby bude také využití přírodního sirného termálního pramene, který doplní rehabilitaci a podpoří regeneraci pacientů. Zlínská radnice vybrala firmu PSG Construction, která opraví fasádu městského divadla za téměř 80 milionů. Rekonstrukce by měla začít v polovině července a dokončení se plánuje na podzim příštího roku. Budovu už 3 roky obklopuje lešení a oplocení poté, co z fasády začaly odpadávat obkladové desky. Oprava má zajistit bezpečnost i navrátit divadlu jeho původní podobu.
3: Moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčany.cz.
1: Rádio Jih. Počasí.
4: Jdeme zkontrolovat venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy, v Hodoníně, v Polešovicích a v Archlebově. Měříte aktuálně 33 stupňů Celsia, ve Spitinově je to potom 32 stupňů. Zítra ráno očekáváme oblačno až zataženo, dopoledne bude ubývat oblačnost na polojasno, večer bude skoro jasno, malá možnost slabé přehánky v odpoledních hodinách. Nejvyšší teploty na jižní Moravě zítra 26 až 29 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 23 až 26.
1: Užijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen. Rádio Jih. Doprava.
4: A pojďme se podívat na silnice. Připomínám, že na Hodonínsku na výjezdu z Dubňan ve směru na Hodonín se dořešuje nehoda 2 osobáků. Projedete tady Kyvadlově, potvrdil nám to také Kája. Na výjezdu z Ratíškovic ve směru na Hodonín sjelo osobní auto mimo silnici, převrátilo se, projedete s omezením a v Brně v Trnkově ulici se srazila 2 osobní auta, na místě policie a projíždí se jedním jízdním pruhem. Ať už jdete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu a pro jistotu nohu z plynu.
1: Tajemný.
4: Rodinná vstupenka na Cibuláčik, největší československý dětský festival, který se uskuteční v sobotu 11. července na letišti v Holíči. Tak to pro vás máme právě tento týden v našem tajemném jihu. Jsou to celkem 4 vstupenky, 2 jsou pro dospělé osoby a 2 jsou pro děti. Celková hodnota 2440 korun a to si myslím, že už stojí za to, abyste se zapojili do dnešního tajemného jihu. Tak dobře poslouchejte soutěžní otázku a potom odpovídejte SMS-kou, textovkou nebo zprávou přes WhatsApp. Dnes společně v tajemném jihu pátráme po tom, kdo byl úplně posledním prezidentem společného československého státu. Kdo byl úplně posledním prezidentem společného československého státu? Na to se dneska ptáme v tajemném jihu. Vaše odpovědi posílejte hned teď na číslo 606 703 889 606 703 889 SMS-kou, textovkou nebo zprávou přes WhatsApp a já připomínám, že hrajeme o rodinnou vstupenku na Cibuláčik, největší československý dětský festival, který se uskuteční v sobotu 11. července na letišti v Holíči. Na Cibuláčiku vystoupí Miro Jaroš, Smejko a Tanculienka, Štístko a Poupěnka, Fíha Tralala, Maxim Turbulence, Flopy a mnoho dalších. Tak ještě jednou, kdo byl úplně posledním prezidentem společného československého státu? Víte to?
1: Tajemný. Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889.

0: 16 hodin 10 minut, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy a my jdeme na rekapitulaci dnešního tajemného jihu.
1: Tajemný jih.
0: V něm dnes se společně pátráme po tom, kdo byl úplně posledním prezidentem společného československého státu. Kdo byl úplně posledním prezidentem společného československého státu? Víte to? Pokud ano, tak hned teď pošlete svoji odpověď SMS-kou, textovkou nebo zprávou přes WhatsApp na číslo 606 703 889. 606 703 889, protože ve hře je, dámy a pánové, rodinná vstupenka na Cibuláčik, což je největší československý dětský festival, který se uskuteční v sobotu 11. července na letišti v Holíči. Vystoupí tam Miro Jaroš, Smejko a Tanculienka, Štístko a Poupěnka, Fíha Tralala, Maxim Turbulence, Flopy a mnoho dalších. A my pro vás máme právě 4 vstupenky, z nichž 2 jsou pro dospělé a 2 jsou pro děti. Celková hodnota 2440 korun, tak si myslím, že to stojí za to, abyste se zapojili. Ať už jste rodiče nebo jste babičky, dědečkové, tak rozhodně odpovězte na soutěžní otázku, kdo byl úplně posledním prezidentem společného československého státu. A když vaše odpověď bude správná, tak jste ve hře, právě jak už jsem říkal, o rodinnou vstupenku na Cibuláčik, který se koná 11. července na letišti v Holíči a je to největší československý dětský festival, tak si myslím, že si ho užijete. Tak kolik vám dáme na to? Dáme vám na to poslední 4 minuty. Kdo byl úplně posledním prezidentem společného československého státu?
1: Tajemný. Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889. Pozor! V nábytku Eno v Bzenci právě probíhá totální výprodej. Vše musí pryč a celý sortiment pořídíte za mimořádné ceny. Nečekejte, navštivte prodejnu v Bzenci ještě dnes. www.nabytek-eno.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: máme 16 hodin 19 minut, vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy a my jdeme do finále dnešního Tajemného Jihu.
1: Tajemný.
0: Tak na telefonní lince máme připraveného našeho posluchače Richarda, přeju krásné odpoledne, ahoj Ríšo.
2: Ahoj, ahoj, to je Richard do Skalice.
0: Nazdar, co provádíš, prosím tě, ty jsi v obchodě.
2: Víš, co nakupujem, stojím tu teraz s regálmi, jednak využívám aj teda chladím sa tuto z tých boxov chladiarenských, lebo predpokladám, že aj u vás je 40-50 stupňov.
0: Je, aj možná je 60.
2: No.
0: Tak prosím tě, my jsme dneska pátrali po tom, kdo byl úplně posledním prezidentem společného československého státu, tak kdo to byl?
2: Tak mal by to být údajně pan Václav Havel.
0: Ano, je to správná odpověď. Václav Havel byl posledním prezidentem společného československého státu a to znamená, že pro tebe máme rodinnou vstupenku na Cibuláčik, největší československý dětský festival, který se uskuteční v sobotu 11. července na letišti v Holíči. Kolik máš dětí, prosím tě?
2: Oho, tak to je super, máme radost. Mám dvě děti, takže toto určitě využijeme.
0: No tak budete mít krásný víkend. Dobrá, velká gratulace, prosím tě, nebuď tam dlouho, nevím, myslím, že v 9 zavírají, ne?
2: No, pomotám, do také 8 to tady pomotám, no.
0: Měj se krásně a díky, že posloucháš Rádio Jih. Čauko.
2: Děkujeme pěkně, pozdravujeme, ahoj, ahoj.
0: A vy ostatní nebuďte smutní, protože i zítra vám nabídneme rodinnou vstupenku na Cibuláčik, největší československý dětský festival, který se koná v sobotu 11. července na letišti v Holíči. Vystoupí tam Miro Jaroš, Smejko a Tanculienka, Štístko a Poupěnka, Fíha Tralala, Maxim Turbulence, Flopy a mnoho dalších. Takže je jasné, že i zítra po 16. hodině poslouchejte Rádio Jih.
1: Tajemný. Další zajímavá místa, osobnosti a události Jižní Moravy budeme v Tajemném Jihu odhalovat zase zítra po 16. hodině. Na Rádiu Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Co nás čeká dál? Rozhodně si dáme další hity pro dobrou náladu. Můžu slíbit, že budou Liquido.

0: Narkotik bude taky Miles Smith nebo Fragma, no a rozhodně vybereme a najdeme nějakou pozvánku na tenhle ten víkend, tak rozhodně držte vlnu na jihu.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Soutěžíme každé všední ráno krátce po 8:30 v ranní jízdě Rádia Jih. Více info na www.radiojih.cz.
2: Ahoj děti!
3: Jdeme na Cibuláčik!
4: Cibuláčik, největší československý dětský festival. 11. července na letišti Holíč. Čeká vás ten nejlepší program s největšími dětskými hvězdami.
5: Vystoupí Miro Jaroš, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulence, Smejko a Tancolienka, Flopy a další.
4: Nebude chybět ani obrovské, opravdu obrovské množství atrakcí.
6: Vidíme se na Cibuláčiku!
5: Vstupenky v prodeji na go-out.cz.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: Jsme mladí a neklidní.
9: Jdeme na to!
8: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
9: Piláti, jdeme! Ahoj!
8: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé Příbrami.
10: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Siamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: chvíli Justin Timberlake nebo také Eva Farná. No a pozor, fanoušci legendárních Babet a dalších mopedů by si o tomto prvním červencovém víkendu neměli nechat ujít Mezinárodní sraz mopedů v Brně Chrlicích. Od pátku 3. do neděle 5. července se v areálu hřiště SK Chrlice můžete těšit na spanilou jízdu, soutěže o ceny, bohatou tombolu, přednášku o babetách i volbu Miss Babeta. Po celý víkend bude zajištěné občerstvení v restauraci na hřišti a pořadatelé nabízejí také možnost stanování zdarma přímo v areálu. Startovné na celou akci je 150 korun a tombolu pořídíte potom za 20 korun. Na setkání zve Babeta Moped Fan Club Brno, tak my do Brna zdravíme a věříme tomu, že vám to i letos vyjde.
1: Český zahrádkářský svaz Milotice vás zve v sobotu 4. července od 17 hodin do půlnoci na otevřené sklepy s názvem Cyrilo-metodějské šidleny 2026. Přijďte ochutnat skvělá vína i pochutiny místních vinařů v krásné noční atmosféře letních dnů. Více informací najdete na webu www.šidleny.cz nebo na facebookové stránce Šidleny. Do Břeclavi a Kunovic míří špičkový evropský softball. Do 4. července se zde uskuteční mistrovství Evropy mužů kategorií U16 a U18. Přijďte podpořit mladé reprezentanty, užít si napínavé zápasy a jedinečnou sportovní atmosféru. Program utkání a další informace najdete na webu softball.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Enrique Iglesias, jeho Escape. A cože nás čeká za muziku takhle po 17. bude například, ať si to najdu, Rihanna, Jay-Z, Umbrella. Co se týká československé muziky, tak bude česká zpěvačka, slovenský rapper Tereza Kendlová, Kali ve frontě na sny. Hráme si letní pohodu, Justin Wellington, jeho Aiko Aiko. Já jsem Vlastně Mancík, při vám stále krásné středeční odpoledne, za chvíli další jihomoravské zprávy a v nich mimo jiné informace také o tom, že ve Zlíně pokračuje oprava silnice 1/49, omezení čekají řidiče u Terna. Tak s tím přijde kolega Petr Indra.

jste totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.

0: 6, 7, 8.
1: Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
2: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na cibulafest.eu.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Máte rádi zemědělství a hledáte práci, kde za vámi budou vidět skutečné výsledky? Společnost Zera Ratíškovice hledá agronoma nebo agronomku pro řízení rostlinné výroby. Čeká vás plánování, organizace a odpovědnost za důležitá rozhodnutí během celé sezóny. Pozice je vhodná i pro absolventy zemědělských oborů. Nabízíme stabilní zaměstnání a zajímavé benefity. Více informací najdete na www.navos.km.cz v sekci kariéra nebo volejte paní Hanu Polákovou na telefonní číslo 573 302 217.
7: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
8: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrumcar.cz.
9: Hezké odpoledne, blíží se nám 17. hodina.
10: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
11: Hej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Hej, firmu Klimastýl, le, le, le, le, le.
10: www.klimastyle.cz.
12: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
13: Pacienti se od července dostanou k novým lékům u praktiků a ve Zlíně pokračuje oprava silnice 1/49. Omezení čekají řidiče u Terna. Pacienti se od července dostanou k dalším více než 12 léků u praktických lékařů. Jde asi o osminu léčiv předepisovaných v ordinacích. Dosud pro ně museli k ambulantním specialistům. Praktičtí lékaři nově mohou předepsat léky na 8 různých oblastí, například pro srážlivost krve, hormonální léky používané v gynekologii, léky na astma, ADHD, deprese či epilepsii, srdeční selhání, diabetes, poruchy štítné žlázy nebo řídnutí kostí. Ve Zlíně dnes začíná další etapa opravy silnice 1/49, tentokrát v úseku supermarketu Ternu v městské části Louky. Rekonstrukce zhruba 800 metrů dlouhého úseku potrvá do konce července a provoz zůstane zachován v obou směrech, i když s dopravními omezeními. Změní se také příjezd a výjezd od supermarketu Terno a opravou projde i trolejbusová zastávka ve směru na Otrokovice. Na železničním přejezdu navíc nebude fungovat světelná signalizace, provoz tam budou řídit pracovníci stavby.
12: Rádio Jih. Počasí.
9: Ve Valticích měříte aktuálně 34 stupňů Celsia, v Břeclavi 33, ve Zlíně a v Ostrožské Nové Vsi 29 stupňů Celsia. Zítra ráno bude oblačno až zataženo, dopoledne bude ubývat oblačnost na polojasno, večer bude skoro jasno. Malá možnost slabé přehánky v odpoledních hodinách. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 26 až 29 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 23 až 26.
14: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín. váš autorizovaný partner Volkswagen.
12: Rádio Jih. Doprava.
9: A pojďme na silnice. V Brně v Trnkově ulici se řeší nehoda dvou osobáků. Projíždí se jedním jízdním pruhem a na dálnici D1 na 196. a půltém kilometru ve směru z Brna do Vyškova bourala dvě osobní auta. Do kolony vjedete na exitu 182. Tak šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv, ať dojedete tam, kam potřebujete. No a hlavně prosím vás, raději nohu z plynu.

0: co nás ve vysílání rádia jich čeká dál. Zlínská základní škola Dřevnická má po 3 měsících opravenou tělocvičnu. Rekonstrukce byla nutná nejen kvůli bezpečnosti, ale i s ohledem na to, že jde o kulturní památku. Podrobnosti uslyšíte na rádiu hned potom, co dospívá Anastasia. Tak rozhodně držte vlnu.
1: Pozor! V nábytku Eno v Bzenci právě probíhá totální výprodej. Vše musí pryč a celý sortiment pořídíte za mimořádné ceny. Nečekejte, navštivte prodejnu v Bzenci ještě dnes. www.nabytek-eno.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, díky za to. A my se vydáváme na základní školu Dřevnická do Zlína. Tady totiž skončila rozsáhlá oprava podlahy v tělocvičně. Rekonstrukce trvala od začátku dubna do konce června a vyšla přibližně na 1,6 milionu korun, které škole poskytlo město Zlín. Během prací se část hodin tělesné výchovy přesunula do náhradních prostor, například na beach volejbalové kurty na Bartošově čtvrti. Protože je tělocvičná kulturní památkou, na průběh rekonstrukce dohlíželi také odborníci z Národního památkového ústavu. Na opravenou podlahu nyní naváže výměna dřevěného obložení stěn, která má skončit do poloviny letních prázdnin. Do Zlína na základní školu Dřevnická zdravíme a posíláme po frekvenci 98 FM další hity pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Před malou chvíli Offspring, Pretty Fly a o čem budeme na rádiu jich mluvit po dalších třech hitech pro dobrou náladu, o tom, že co na první pohled působí jako prázdné kanceláře a opuštěné chodby, se může postupně změnit v klaustrofobní labirint bez jasných pravidel, času a možností úniku. Držte vlnu na jihu a zbystřete, jakmile bude hrát Kaskáda.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krat 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
2: Hledáte místo kam na Speničku, kde si opravdu odpočinete? Vinařství Nechory v Prušánkách právě otevřelo. Víno, káva, moravské delikatesy, degustace a hlavně komentované prohlídky vinařství. Zastávka nejen na cikový letě. Najdete nás na konci Nechor. www.nechor.cz

0: Klimatizace Jurajda. Už více než 10 let montujeme kvalitní klimatizace za skvělé ceny. Profesionálně a spolehlivě. www.vaše-klima.cz.
1: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 114, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín 90.

0: Po frekvencích rádia jich vyrážíme právě teď do kin na jihu a jihovýchodě Moravy, tak na chvilku spočněte a vybírejte z dnešní nabídky. Kinosvět v Hodoníně zve v 19.50 na drama Den odhalení. Kino Panorama v Kyjově promítne přesně v 8 večer americkou komedii Scary Movie a v tom samém čase, tedy ve 20.00, můžete zajít i do kina Lucerna v Brně na horor Posedlost. Poslední dnešní pozvánka bude na horor s názvem Backrooms. V suterénu jednoho obchodu s nábytkem se náhle objeví podivné dveře, které tam nikdy předtím nebyly. Backrooms sleduje příběh ženy, která se při pátrání po zmizelém člověku dostane do neznámého prostoru mimo běžnou realitu. To, co na první pohled působí jako prázdné kanceláře a opuštěné chodby, se postupně mění v klaustrofobní labirint bez jasných pravidel času a možnosti úniku. Horor Backrooms uvidíte dnes ve 20.15 v kině Hvězda v Uherském Hradišti a ve 20.45 ve zlínském multikině Golden Apple Cinema. Dobře se bojte i bavte, Vlasta Macík se pro dnešek rozloučí a těším se na vás zase zítra ve 14:00 tady na Rádiu Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit. Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od Ega. A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Tví cena www.radiojih.cz.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Regiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě pokračuje. Středa 1. července ve 22.30. Ohňostroj Švýcarska. A jako novinka také laserový světelný maják. Po středě potom finále na přehradě hned v sobotu 4. července s ohňostrojem Finska a dronovou světelnou show. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
2: Zažijte největší retroparty na jižní Moravě. Retro Lovers míří do Dubňan a přináší noc plnou legendárních hitů a jedinečné retro atmosféry pod širým nebem. 11. července od 20 hodin v přírodním areálu Dubňany. DJ Tommy zahraje ty největší vypalovačky 80. a 90. let. Těšit se můžete na retro stage, tanečnice, animátory, tematické drinky i stylový fotokoutek. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Retro Lovers. Noc, na kterou se nezapomíná. Už 11. července v Dubňanech.
3: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
4: Protože tatínek má na seznamu prací teprve rok a půl.
5: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
3: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
4: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
5: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
3: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
6: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Siamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Jsme mladí a neklidní.
8: Jdeme na to!
7: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
9: Piráti, jdeme! Ahoj!
7: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé Příbrami.
10: Připraveni na letní zážitky, k vodě i na výlety, Speny vždy výhodněji. Navíc v akci. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 59,90 a české máslo Karlova koruna za 22,90. Penny.
11: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
12: Pasohlávka se chystají na otevření nového sanatoria Pálava a Zlínské divadlo čeká oprava fasády za 80 milionů. V Pasohlávkách finišují přípravy na otevření nového sanatoria Pálava. To nabídne moderní následnou rehabilitační péči pacientům po úrazech, operacích nebo s onemocněním pohybového aparátu a nervového systému. Stavba za téměř 700 milionů korun byla dokončena za 2 roky a nyní se do budovy instalují špičkové rehabilitační technologie, včetně robotických systémů. Provoz začne postupně. Nejdříve se otevřou 2 oddělení s kapacitou 80 lůžek. Po plném zprovoznění bude mít sanatorium 160 lůžek, z toho 30 pro pacienty s těžkým poškozením mozku. Součástí léčby bude také využití přírodního sirného termálního pramene, který doplní rehabilitaci a podpoří regeneraci pacientů. Zlínská radnice vybrala firmu PSG Construction, která opraví fasádu městského divadla za téměř 80 milionů. Rekonstrukce by měla začít v polovině července a dokončení se plánuje na podzim příštího roku. Budovu už 3 roky obklopuje lešení a oplocení poté, co z fasády začaly odpadávat obkladové desky. Oprava má zajistit bezpečnost i navrátit divadlu jeho původní podobu.
11: Počasí.
12: Dnes večera v noci zataženo, jen občas se na některých místech vyskytne přehánka nebo doznívající déšť. Noční teplota 18 až 15 stupňů. Zítřek bude polojasný až skoro jasný, na jihu Moravy až s 28 stupni, ve Zlínském kraji maximálně s 26.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km.

0: Batman a Netskiáda proběhnou 11. července v Břeclavi. Nabídnou špičkové atletické výkony, výborné jídlo a program pro celou rodinu, včetně cyklistické lávky odvahy. Těšit se můžete na hodnotné ceny. V Břeclavi na Splavem v sobotu 11. července od 9.30. Více informací na www.bobřineckyjada.cz a www.břeclavskýboj.cz. Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhodový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně. Obec Žárovice vás zve v pátek 3. července na hudbu pod Seníkem do areálu vinařství Štěpána Maňáka v Žárovicích. Od 18 hodin zahraje cymbálová muzika Vojara, Jan Klubus s kapelou a skupina Ukulele Troublemakers. Přijďte si užít příjemný letní večer plný skvělé hudby, výborného vína a prázdninové atmosféry. První ročník pivního festiválku ve Svatobořicích Mistříně se koná 10. a 11. července v areálu Jednoty Orla. Těšit se můžete na regionální pivovary, Michala Hrůzu s kapelou Hrůzy, další hudební vystoupení i program pro děti. Vstupenky a podrobnosti najdete na smsticket.cz. Přijďte v sobotu 4. července do Velkých Pavlovic na velkopavlovické merunkobraní. V ekocentru Trkmánka vás od 10 hodin čeká den plný merunkových specialit, jarmark i představení velkopavlovické merunky Marhulové na ledu. Nebude chybět ani soutěž v pojídání Bélešů. Zahraje cymbalová muzika Lašár a vystoupí Natálie Tichánková a Jaroslav Jeff Novák z kapely For Good.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo. A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon. V létě chladí, v zimě hřeje. To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz. Vyhraj

0: 678. Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití. Skvělá letní pohoda. A taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15. hodin.
2: Máte rádi zemědělství a hledáte práci, kde za vámi budou vidět skutečné výsledky? Společnost Zera Ratíškovice hledá agronoma nebo agronomku pro řízení rostlinné výroby. Čeká vás plánování, organizace a odpovědnost za důležitá rozhodnutí během celé sezóny. Pozice je vhodná i pro absolventy zemědělských oborů. Nabízíme stabilní zaměstnání a zajímavé benefity. Více informací najdete na www.navos-km.cz v sekci kariéra nebo volejte paní Hanu Polákovou na telefonní číslo 573 302 217.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné sedmimístné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: dejte si pozor na jazyk.
1: Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih.
0: Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry.
1: Soutěžíme.

0: Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit.
1: Ulovte v našem vysílání letní megahit Žije velen raz od Ega.
0: A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Tví cena www.radiojih.cz.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab, 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: To známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
0: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.

0: Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90. A cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
0: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Radio Jih.

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají, zatáčky, toží se svět sem na sračky vedle.

0: Vyhrajte klimatizaci za jeden jediný hit.
1: Ulovte v našem vysílání letní megahit Žijeme len raz od Mega.
0: A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Tví cena www.radiojih.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: si pozor na jazyk.
1: Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih.
2: Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry.
1: Soutěžíme každé všední ráno krátce po půl deváté v ranní jízdě Rádia Jih.
2: Více info na www.radiojih.cz.
1: Rádio Jih.

0: nestacitelné. V létě to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
2: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
2: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.

času. Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše.

0: to známe všichni.
1: Ale to se může rychle změnit.
2: Posloucháte totiž Rádio Jih a my vám nadělíme značkovou klimatizaci v hodnotě 25 000 korun úplně zadarmo.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
2: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.

0: Poslouchejte Rádio Jih a klimatizace úplně zadarmo může být vaše. Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: dramatizaci za jeden jediný hit.
1: Ulovte v našem vysílání letní megahit Žije vele neraz od Děga.
0: A vyhrajte parádní klimatizaci v hodnotě 25 000 korun.
1: A to včetně instalace a dálkového ovládání přes telefon.
0: V létě chladí, v zimě hřeje.
1: To je klimatizace od Rádia Jih a Klimastyle.cz.
0: Tvý cena www.radiojih.cz.

i online. www.radiojih.cz Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu a Kyjov. Na 889 FM.